0: že to bude mít nějakou tvář.
1: Ne všichni ale sdílejí jeho nadšení. Třeba František Straka si před startem Ligy národů naopak myslí, že vzhledem ke kvalitám současné hráčské generace se ani od tohoto skvělého španělského kouče nedají čekat zázraky. Máme oblačno až polojasno, místy mlhy, teploty klesnou na 10 až 6 stupňů a při vyjasnění bude kolem 4. Pátek bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě místy slabý déšť. Večer bude v Čechách oblačnosti ubývat. Páteční teploty 13 až 18 stupňů.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Atreju se jmenují podle postavy slavné dětské knihy Nekonečný příběh. Nejsou nic tak moc jemní, hrají metalcore a patří v té oblasti ke špičkám. Nedávno vydali už 10. album The End Is Not The End, čili Konec není konec. A jak název naznačuje, skoro všechny písně se točí kolem tématu smrti. A to nejen fyzické, ale třeba i mentální. Takže temnotu Atreju si dáme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

fight.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Salmonelu na pražské škole způsobila prošlá vejce. Washington zvažuje zákaz vývozu nafty a české hokejové hry bude hostit nová arena v Brně. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Ceny pohonných hmot příští dnech dál porostou a nafta může prolomit hranici 50 korun za litr. Benzín pak podle analytiků překoná 46 korun. Ceny nafty se tak dostávají na absolutní rekordy z března 2022 a zdražování žene nahoru napjatá mezinárodní situace i drahá velkoobchodní ropa. Skokový růst cen má od 1. října přibrzdit stát. Vláda znovu zavede cenové stropy s pevnou marží pumpařů a zároveň sníží spotřební daň na naftu o necelé 2 koruny. Tento krok by mohl zlevnit diesel až o 2 koruny 35 haléřů za litr, pokud úsporu nesmaže další zdražování na světových trzích. U benzínu spotřební daň zůstává beze změny. Salmonelu na pražské škole způsobila prošlá vejce. Klíčová ingredience uhlířských špaget skončila na talíři žáků v Ujezdě nad Lesy 6 dní po minimální trvanlivosti. Potvrdila to mluvčí pražské hygieny Petra Batouk.
2: Vejce použitá do pokrmu uhlířské špagety měla datum minimální trvanlivosti do 15. září. V kuchyni však personál zpracoval až 21. září.
1: Podle hygieniků onemocnilo 250 dětí a dospělých. Zaplnili dokonce pražskou nemocnici na Bulovce, která přestala přijímat další pacienty. Washington zvažuje další bezprecedentní krok. Jedná se o zákaz vývozu nafty ze Spojených států. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa tak chce snížit ceny paliv po celé Americe. Tohle radikální opatření by ale podle zjištění naší zpravodajky Hedviky Miller mohlo nepříznivě narušit mezinárodní obchod.
3: Plán, který má ulevit peněženkám řidičů v USA, může poškodit celosvětovou ekonomiku. Analytici upozorňují, že zákaz by narušil dodávky nafty v zahraničí. Evropa by musela hledat nové dodavatele, například Asii, a za palivo platit více. Vyšší náklady na dopravu by nakonec zvýšily ceny dováženého zboží po celém světě, včetně Ameriky samotné. Trumpův plán tak vyvolal ostré reakce. Republikáni v kongresu ho podporují, ropné společnosti varují před zdražením paliva po celém světě.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Závěrečný turnaj z seriálu Euro Hockey Tour české hokejové hry bude v květnu příštího roku hostit nová multifunkční arena v Brně. Turnaj se uskuteční od 6. do 9. května a pro všechny týmy bude generálkou na mistrovství světa v Německu. Čeští hokejisté se předtím představí doma také v listopadu proti Švédsku v pražské O2 areně a v prosinci proti Finsku v Plzni. Listopadový zápas bude zároveň premiérou nového trenéra repre Zdenka Motáka. Máme oblačno až polojasno, místy čekejme mlhy a na horách ojediněle zaprší. Teploty klesnou na 10 až 6 stupňů při vyjasnění až ke 4. V pátek bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě místy slabý déšť. Večer bude v Čechách oblačnosti ubývat. Páteční teploty 13 až 18 stupňů.
0: Rock Zone, muzika na tělo.

Atreus se jmenují podle postavy slavné dětské knihy Nekonečný příběh. Nejsou nic tak moc jemní, hrají metalcore a patří v té oblasti ke špičkám. Nedávno vydali už 10. album The End Is Not The End, čili Konec není konec. A jak název naznačuje, skoro všechny písně se točí kolem tématu smrti, a to nejen fyzické, ale třeba i mentální. Takže Temnotu Atreus si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Český státní dluh je horší, než se čekalo. Platy vrcholných politiků možná zastaví růst a Karel Jarolím je fanouškem Santiho Denny. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Český státní dluh je horší, než se čekalo. Na dluhovou brzdu můžeme podle Národní rozpočtové rady narazit oproti původním předpokladům už o 3 roky dřív. Odborníci to předpovídají na rok 2034. Viní z toho rozvolnění rozpočtové politiky. Předseda rozpočtové rady Mojmír Hampl tvrdí, že se veřejné finance odvrátily od cesty úspor.
2: Rok 2025 byl na nějakou dobu posledním rokem, kdy existovala snaha o konsolidaci veřejných rozpočtů. Každý další rok, který nás teď bude čekat, bude rokem, ve kterém budeme rekord veřejného dluhu k HDP překonávat dál a dál.
1: Národní rozpočtová rada tak vládě doporučuje přijmout konsolidační opatření. Bez nich se totiž naše zadlužení bude zvyšovat. Už teď přitom dosahuje téměř půlky hrubého domácího produktu. Platy vrcholných politiků možná nebudou v příštích letech růst. Poslanecká sněmovna v úvodním kole podpořila koaliční návrh na jejich zmražení až do roku 2030. Ten se týká prezidenta, ministrů a zákonodárců, nikoli však soudců. Opozice v čele se STAN, ODS, Lidovci a TOP 09 ale zablokovala zrychlené schválení novely hned v prvním čtení a označila krok za čistý populismus, který po skončení platnosti přinese jen skokové zdražení platů o 30%. Předseda sněmovny Tomio Okamura naopak hájí úsporu desítek milionů korun s tím, že příjmy politiků nesmí být odtržené od reality běžných občanů. Předlohu teď čeká projednání ve výborech a je téměř jisté, že do konce letošního roku začít platit nestihne. Soud Donalda Trumpa zase převezl. Federální soudce totiž zablokoval vypovězení novinářů z Bílého domu, které americký prezident nařídil. Teď naopak musí obnovit CNN, MS Now a Politiku přístup. Prezidentovo původní rozhodnutí bylo podle soudce zřejmě protiústavní. Celý případ muzeí ale ještě může paragrafů pořádně prozkoumat. A tak má tohle nařízení zatím jenom omezenou platnost, a to po dobu 14 dnů.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Karel Jarolím je fanouškem Santiho Denny. Bývalý trenér fotbalové repre věří, že španělský kouč vtiskne českému mužstvu zajímavou herní tvář.
3: Bych pravdu řekl, jsem na to moc zvědavej. Dá se říct, že skoro jako i možná natěšenej. Já chci věřit tomu, že tomu vtiskne to, co si myslím, ten španělský fotbal představuje, že to bude mít nějakou tvář.
1: Ne všichni ale sdílejí jeho nadšení. Třeba František Straka si před startem Ligy národů naopak myslí, že vzhledem ke kvalitám současné hráčské generace se ani od tohoto skvělého španělského kouče nedají čekat zázraky. Máme oblačno až polojasno, místy mlhy. Teploty klesnou na 10 až 6 stupňů a při vyjasnění bude kolem 4. Pátek bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě místy slabý déšť. Večer bude v Čechách oblačnosti ubývat. Páteční teploty 13 až 18 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Atreus se jmenují podle postavy slavné dětské knihy Nekonečný příběh. Nejsou nic tak moc jemní, hrají metalcore a patří v té oblasti ke špičkám. Nedávno vydali už 10. album The End Is Not The End, čili Konec není konec. A jak název naznačuje, skoro všechny písně se točí kolem tématu smrti, a to nejen fyzické, ale třeba i mentální. Takže temnotu Atreus si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Salmonelu na pražské škole způsobila prošlá vejce. Washington zvažuje zákaz vývozu nafty a české hokejové hry bude hostit nová arena v Brně. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Ceny pohonných hmot příští dnech dál porostou a nafta může prolomit hranici 50 korun za litr. Benzín pak podle analytiků překoná 46 korun. Ceny nafty se tak dostávají na absolutní rekordy z března 2022 a zdražování žene nahoru napjatá mezinárodní situace i drahá velkoobchodní ropa. Skokový růst cen má od 1. října přibrzdit stát. Vláda znovu zavede cenové stropy s pevnou marží pumpařů a zároveň sníží spotřební daň na naftu o necelé 2 koruny. Tento krok by mohl zlevnit diesel až o 2 koruny 35 haléřů za litr, pokud úsporu nesmaže další zdražování na světových trzích. U benzínu spotřební daň zůstává beze změny. Salmonelu na pražské škole způsobila prošlá vejce. Klíčová ingredience uhlířských špaget skončila na talíři žáků v Ujezdi nad Lesy 6 dní po minimální trvanlivosti. Potvrdila to mluvčí pražské hygieny Petra Batouk.
2: Vejce použitá do pokrmu uhlířské špagety měla datum minimální trvanlivosti do 15. září. V kuchyni však personál zpracoval až 21. září.
1: Podle hygieniků onemocnilo 250 dětí a dospělých. Zaplnili dokonce pražskou nemocnici na Bulovce, která přestala přijímat další pacienty. Washington zvažuje další bezprecedentní krok. Jedná se o zákaz vývozu nafty ze Spojených států. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa tak chce snížit ceny paliv po celé Americe. Tohle radikální opatření by ale podle zjištění naší zpravodajky Hedviky Miller mohlo nepříznivě narušit mezinárodní obchod.
3: Plán, který má ulevit peněženkám řidičů v USA, může poškodit celosvětovou ekonomiku. Analytici upozorňují, že zákaz by narušil dodávky nafty v zahraničí. Evropa by musela hledat nové dodavatele, například Asii, a za palivo platit více. Vyšší náklady na dopravu by nakonec zvýšily ceny dováženého zboží po celém světě, včetně Ameriky samotné. Trumpův plán tak vyvolal ostré reakce. Republikáni v kongresu ho podporují, ropné společnosti varují před zdražením paliva po celém světě.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Závěrečný turnaj z seriálu Euro Hockey Tour české hokejové hry bude v květnu příštího roku hostit nová multifunkční arena v Brně. Turnaj se uskuteční od 6. do 9. května a pro všechny týmy bude generálkou na mistrovství světa v Německu. Čeští hokejisté se předtím představí doma také v listopadu proti Švédsku v pražské O2 areně a v prosinci proti Finsku v Plzni. Listopadový zápas bude zároveň premiérou nového trenéra repre Zdenka Motáka. Máme oblačno až polojasno, místy čekejme mlhy a na horách ojediněle zaprší. Teploty klesnou na 10 až 6 stupňů při vyjasnění až ke 4. V pátek bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě místy slabý déšť. Večer bude v Čechách oblačnosti ubývat. Páteční teploty 13 až 18 stupňů.
0: Rock Zone, muzika na tělo.

desáté album The End Is Not The End, čili Konec není konec, a jak název naznačuje, skoro všechny písně se točí kolem tématu smrti, a to nejen fyzické, ale třeba i mentální. Takže Temnotu Atriu si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
1: Už to bude 5 let?
0: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
1: To má hodnotu tak 6.
0: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
1: A jo.
2: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. Skán na titulní stranu Playboye. Vítězka castingu hledáme Playmate Kristýna Anna. Kdo má více sexu? Generace Z nebo zkušení boomeři? Proč se z Evropy stal kontinent seniorů? A proč slavní spisovatelé pili nebo brali drogy? Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
6: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: plnou nůši dobrých zpráv máme pro vás. 5.59, Zlataslavý svátek, začne dneska takový to babí leto, i když teploty teďka ještě jako nic moc, třeba v Karlových Varech 5 stupňů, jinde kolem 10. Prosím vás, mám tu Ondru, hezký ráno i to.
1: Krásný ráno, no ty teploty, myšáku.
0: Hele, to je bomba, ale.
1: Není, já jsem si, dneska je ten den, kdy jsem si poprvé v tomhle roce uvědomil, že musím být v čepici.
0: Ty vole, podívej se, on kreť asi ještě.
1: No, ale protože jsi teplotně odolnej.
0: No, jsem mladý kluk ještě.
1: Ano. Ano, já pro vás mám nějaký pozvánky, tak třeba v Praze na nějaký konzík, kdybyste chtěli zaskočit.
0: Nezavírej mi to, běž dál od toho mikrofonu.
1: Jsem si to potřeboval jenom srovnat, ne?
0: Jo, takhle, tak si
1: teď
0: to srovnej.
1: Teď jsem k tomu přišel na ráno, potřeboval jsem si to srovnat.
0: Mapy do rána prostě, doleva, doprava,
1: no,
0: znáte to.
1: No, abych to trošku jakoby upravil, musíš to rozumět, je to takový pěkný, musíš to chytit kulatý.
0: Holky, neposlouchejte.
1: Ve foru Karlín budou Spirit Box nebo třeba Dying Wish, takže určitě zaskočte. A nebo třeba v Cargo Praha budou Stand Atlantic.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V České Lípě najel vlak na kamení na kolejích, logopedi v Karlovarském kraji dochází a hokejisté Hradce slaví vítězství. Do kamenů naskládaných na kolejnici najel vlak v České Lípě. Nehoda se obešla bez zranění. Škoda je minimálně 100 000 korun. Policie incident prověřuje jako obecné ohrožení. Nejde přitom o první případ na tomto místě. Podle policejní mluvčí Balákové se kameny na kolejích na stejných místech objevily dvakrát v loňském roce s velmi podobným scénářem. Kriminalistům se doposud tyto případy objasnit nepodařilo. Karlovarský kraj má nedostatek logopedů. Na první sezení děti čekají klidně i 2 roky od objednání. Hejtmanství proto podporuje alternativní způsob logopedických školiček. Pokračuje náš zpravodaj Dušan Valenta.
3: Školička nebo klub, kde děti trénují, jak správně vyslovovat, sice 100% nenahrazuje klinickou péči logopedů, ale v řadě případů pomáhá. Hejtmanství tato zařízení podporuje, třeba ve varské mateřince Duhová, nebo teď nejnověji v Sokolovském domě dětí a mládeže. Správnou výslovnost a jazykolamitu malé děti trénují jednou týdně.
1: Hokejisté Hradce Králové slaví první domácí výhru v nové sezóně. Zabrali po 2 porážkách a v předehrávce 4. kola extraligy porazili Liberec 5-2. Poprvé za Hradec Králové skoroval Robert Kousal.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek přivítal v Bílém domě svůj čínský protějšek Xi Jinpinga. Na okázalém summitu, jenž byl bohatý na symboliku, ale chudý na obsah, napsal v noci na dnešek agentura Reuters. Konkrétní výsledky schůzka nepřinesla a podle Reuters nenaznačila ani průlom v citlivých otázkách, jako jsou umělá inteligence, vzájemný obchod, Tajvan či válka s Íránem. YouTube chystají karneval světla, prozradili název nového alba a vydali singl Silencio. Těsně před 50. výročím YouTube odhalili název nové studiové desky. Vyjde 13. listopadu, 9 let po předchozím albu Songs of Experience. Název prozradil Bono v rozhovoru pro The Irish Times. Název alba zazněl v závěru podcastové série Drummer Seeks Musicians – The Making of YouTube, kterou kapela natočila právě při příležitosti jubilea. Dnes už nás čeká oblačno a převážně zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech bude ráno a odpoledne jasno až polojasno. Teploty někde mezi 13 a 18 stupni.
0: No, na pražském okruhu 11. km na letiště sjezd na Zbraslav, dopravní nehoda osobáku s nákladním.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Speci na rádiu Rexom 6 hodin 18 minut. Venku teplota kolem 5-9 stupňů, jak kde samozřejmě. Samozřejmě na některých místech očekáváte i mlhy, no a když jsem u těch mlh, jukneme rovnou do dopravy.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak problémy jsou na 11. kilometru z Braslavy směrem na letiště, to je teda Pražský okruh, je tam nehoda nákladňáku s dodávkou. A do Kolony vjedete už u sjezdu na Vestec. Bouralo se na přijezdu do Pardubic směrem z Chlumce nad Cidlinou, za Semtínem, dvě osobní. Míříme na Jižní Moravu před Brnem směrem z Prahy, 178. a 196. kilometr je tady silný provoz. A odbočka na Spálov, to je na Novojičínsku, je to směrem z Podštátu. Havarovalo osobní auto, jezdí se kyvadlově.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
4: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
5: S Rockzonem na DABu i na Pálavu se vyhrabu.
6: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na rádiu.

Musím říct, že jak jsem se těšil na Stony, tak se dokonce těším i na tu novou desku YouTube, jsem zvědav. Teď si dáme 6.24 další textu a to jsou Primal Scream.

0: 6.29, máme před sebou flešky, za chvíličku Guano Apes, taky Ozzy Osbourne na pěkný ráno.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Hezké ráno. Policie zasahovala v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a dalších farmaceutických společností kvůli uzavřeným dohodám z minulosti. Více si o tom řekneme v hlavních zprávách v celou. Noc vědy dnes s tématem komunikace otevře desítky institucí v Česku. Vláda amerického prezidenta Trumpa žádá nejvyšší soud o možnost obnovit deportace do třetích zemí a naši kajakáři a kánoisté získali na mistrovství Evropy ve slalomu stříbro v závodech Hlídek.

0: 11. kilometr u Zbraslavy je srážka nákladňáku s dodávkou. Kolona tady má přes 6 kilometrů. Další bouračka překáží na příjezdu do Pardubic z Chlumce nad Cidlinou. Za Semtínem se dořešuje nehoda dvou osobních aut. No a pojďme ještě jednou do Prahy. Zenklova ulice v Libni došlo ke střetu osobního auta s motorkářem, takže i tady bacha. A ještě mi tady blikla další nehoda na Vyškovsku v Uhřicích. Tady ke střetu osobního auta s traktorem došlo. Takže i tady bacha.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Já jsem slíbil, že se taky podíváme na počasí, tak jak to dnes bude vypadat. Tak mělo by být oblačno až zatažené, já tomu moc nevěřím, protože v jeho západní polovině už bude jasno až polojasno a to by se mělo přesunout i sem k nám do Čech, takže uvidíme. 13 až 18.
1: Radio Rock Zone. Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. Skán na titulní stranu Playboye. Vítězka castingu hledáme Playmate Kristýna Anna. Kdo má více sexu? Generace Z nebo zkušení boomeři? Proč se z Evropy stal kontinent seniorů? A proč slavní spisovatelé pili nebo brali drogy? Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
3: Atreus se jmenují podle postavy slavné dětské knihy Nekonečný příběh. Nejsou nic tak moc jemní, hrají metalcore a patří v té oblasti ke špičkám. Nedávno vydali už 10. album The End Is Not The End, čili Konec není konec. A jak název naznačuje, skoro všechny písně se točí kolem tématu smrti. A to nejen fyzické, ale třeba i mentální. Takže temnotu Atreus si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Možná Pražáci při nějaký procházce našli na mnoha místech v Praze nabouraný auta, různě sešrotovaný a podobně. Je to takový to připomenutí o tom, aby jsme si uvědomili, jak jezdíme a že i my občas můžeme udělat chybu. A tak je to takový to varování. Jestli si to někdo veme k srdci, to nevím. V každém případě nutno si říct, ano, někteří jezdíme jak prasata. No a je to proto, že tam potřebujeme mít prostě, bejt tam dřív. Nepotěšil jsem, že jo? No jo, no tak hrábněte si do mysli.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak jak to vypadá s dopravou teď aktuálně v tuhle tu chvíli, to už nám přiblíží Lenka. Lenko, přeju ti krásný ráno. Co víš?
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Na Pražském okruhu z Modletic na Ruzyň na 11. kilometru u Lahovic probíhá odklízení nehody kolonné od Vesce od 3. kilometru. V Praze 8 v Zenkově ulici došlo ke střetu osobního auta s motorkou. Na místě zasahují záchranáři, počítejte s omezením provozu. A uspává se Liberecká do Holešoviček z Global Assistance. Lenka.
0: A veselé je ještě na 16. trasa z Mělníka do Slaného. Před Novou vsí stojí poruchaný kamion, jsou tam kolony.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
4: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
3: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
8: Je, schořela mi kulma.
9: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kachnu chlazenou 1 kg za 69,90 pouze v pátek a jablko Gala Česká farma 1 kg za 29,90. Bila. To dobré začíná u nás.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
14: Kufr zbalený, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Nejen v Praze si prolí hrdlo vínem, protože na spoustě míst je taky vinobraní. Tak třeba dneska v Praze startuje na náplavce vinobraní s názvem Festival jak víno. Co máš ty? Pěkný ráno.
1: Dobré ráno. Dneska má svátek zlata. Věděl jsi, že neexistuje světový den zlata?
0: Ne, to jsem nevěděl. Já žádný nemám, tak
1: ale
0: jsem potom nepátral.
1: Máme jednu zlatou věc, která je pro Českou republiku velmi významná. Před 814 lety potvrdili dědiční královský titul pro české panovníky a vymezili práva českých králů v říši. Víš, co to bylo?
0: Ne.
1: Zlatá bula sicilská.
0: Hezky.
1: Významná událost.
0: Významná událost. Taky máme události v klubech, že jo?
1: Ano, ano, pojďme
0: a
1: na ně.
0: Kam jdem?
1: Půjdem třeba v Brně, v Kabinet Mus, Birds in Row, anebo v Českých Budějovicích, teda v Českých Budějovicích bude Karma Fest, ale ne dneska, ale v Olomouci, třeba SF Mini, tam budou Thalidomid. Podívej se na to, Thalidomid. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Policie zasahovala ve Všeobecné zdravotní pojišťovně, prezident Pavel se rozloučí z USA a čeští kajakáři zabodovali na mistrovství světa. Policie podnikla razii ve Všeobecné zdravotní pojišťovně. Současně prohledala budovy zhruba 10 farmaceutických společností. Zásah souvisí s dohodami uzavřenými v minulosti mezi firmami a pojišťovnou. Server odkryto.cz uvedl, že policie zadržela někdejšího náměstka ředitele veřejné zdravotní pojišťovny a bývalého šéfa její ústecké regionální pobočky Petra Hoňka. Ten je nyní předsedou představenstva Příbramské nemocnice. Národní centrála proti organizovanému zločinu zasahovala ve VZP také loni začátkem listopadu. Týkalo se to veřejných zakázek a zadržela 19 lidí. Následně jich 13 obvinila. Mladá Boleslav má novou památku na své piloty v britském letectvu. Město odhalilo pomník věnovaný příslušníkům RAF, kteří měli vazbu k mladoboleslavskému regionu. Náměstek primátora Daniel Marek vysvětluje, že vybudování památníku nebylo jen tak.
3: Umělecké dílo jsme chtěli, aby bylo soudobé, aby bylo důstojné, aby mělo vztah k letectví a aby právě připomínalo hrdiny, kteří sloužili u toho letectva. A druhou součástí byly ty samotné příběhy. Dohledat vlastně ty lidi, ty jejich osudy, fotografie a ty jejich příběhy zhmotnit a dostat je do veřejného prostoru, aby se na tyto lidi nezapomnělo.
1: Pomník se nachází poblíž Leteckého muzea Metoděje Vlacha. K Mladé Boleslavi a přilehlému regionu se hlásilo nejméně 37 mužů, kteří za druhé světové války sloužili v britském letectvu. Byli mezi nimi nejen piloti, ale i členové posádek, mechanici a další pozemní personál. Někteří válku nepřežili, jiní emigrovali, část z nich také perzekuoval komunistický režim. Prezident Petr Pavel se na závěr své návštěvy Spojených států setkal s krajany. Zamířil do města Wilbur v Nebrasce, kterému se přezdívá České hlavní město USA. Každoročně se v něm koná festival české kultury. Prezidenta přivítalo několik stovek lidí, se kterými společně zhlédli taneční i hudební vystoupení. V projevu krajanů poděkoval za jejich oddanost tradicím, kultuře i jazyku svých předků.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Naši kajakáři a kanoisté mají medaile. Na mistrovství Evropy získali Jakub Krejčí, Jiří Prskavec a Matyáš Novák ve vodním slalomu stříbro v závodech Lídek. Na trati v italské Irvé je schodně porazil jen trojice z Francie s náskokem 58 setin sekundy. Český tým porazil o desetinu sekundy bronzové Brity. Slalomkářkám se v hlídkách nedařilo, doplatil na 50-sekundovou penalizaci a obsadili poslední 10. příčku. Vyhráli Slovenky. Architects chtějí znít jinak, vydali se na cestu ven z metalcoreu. Je až trochu děsivé uvědomit si, že Architects jsou na scéně už 22 let. Natočili 11 studiových desek a vyšplhali se na samotnou špičku světového metalcoreu. Jenže právě tento žánr dokáže být pro kreativní vývoj poměrně těsnou klecí. S novým singlem Machine z ní kapela uniká. Pokud chce zůstat kapela relevantní pro nové posluchače, musí se vyvíjet, ale zároveň nestratit fanouškovské jádro, které jí dostalo na vrchol. S novou písní Machine teď tito Britové onu rovnováhu znovu důkladně testují. Dnes už nás čeká převážně zataženo, zpočátku se nám ráno mohou výjimečně tvořit mlhy a na severu a severovýchodě, hlavně na horách, čekáme ojediněle slabý déšť. Teploty někde mezi 13 a 18 stupni.
0: Tak D48, 28. kilometr na Příbor, je tam odstavený osobní auto a je tady blokovaný jeden jízdní pruh, takže tady počítejte se zdržením. No a ještě D5, 26. kilometr na Prahu, to samý nepojízdní osobní auto.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Další hodina před námi, 7 hodin 3 minuty, Def Leppard, Linkin Park, Offspring. Pěkně ráno.

a možná si nějaký ten sír teďka dáváte. 7 hodin 9 minut, krásně ráno na Radio Rock Zone, teďka Korni, přidáme taky něco málo od Def Leppard. Připomeneme si jeden dávný hit Animal.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak silnice číslo 16 mezi Slaným a Mělníkem, tam bacha, protože tam je odstavný nákladní auto. A jsou tam zatím kolony a předtím taky samozřejmě. Lenko, co máš z Prahy? Ahoj.
2: Ahoj, Mišáku, hezké ráno. Na pražském okruhu z Modletic na Ruzyň na 11. kilometru u Lahovic probíhá odtah aut po noční tragické nehodě. Kolona odvezce od 3. kilometru. Pomalu se jede na plzeňské D5 na příjezdu do Prahy z Plzně od Ruzné od 6. kilometru až ke sjezdu na pražský okruh. Global Assistance, Lenka.
1: A právě z pražského okruhu se nám hlásí Honza Riedl z ŘSD.
3: U Zbraslavy ve směru na letiště dnes po 2. hodině ráno narazil kamion do odstaveného mikrobusu. Na místě byli 2 mrtví a 6 zraněných. Právě dokončujeme likvidaci následků vyproštění a odtah. Na okruhu je kolona. Plné zprovoznění předpokládáme zhruba do hodiny.
1: Děkujeme za informaci, pojďme dál. Míříme na jižní Moravu, D1 před Brnem směrem z Prahy. Tam je kolona, popojíždí se a bouralo se mezi Božím darem a Ostrovem. Na příjezdu do Jáchymova havarovalo osobní auto. A ještě bezmála 2-kilometrová kolona na příjezdu do Pardubic cestou s Chrudimi.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
6: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
5: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
11: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
12: Ze všech songů na světě máš jeden, který bys chtěl slyšet právě teď. Tak na něj nečekej, objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

Tak v rámci té letní hudební nálože jste Pretty Reckless mohli vidět na letošním ročníku Rock for People. Jinak přidala nový termín pro samostatný koncert. No a to už asi všichni víte, je to 16. listopadu ve Fóru Karlín. To jsou National za chvíličku půlky.

lift my shirt.

0: prodloužený víkend je před námi. Připomenu, že v pondělí zavřený velký obchody. 7.28 dáme si flešky a za chvilku Soul Asylum.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Ondrovi hezký ráno, stejně jako vám.
2: Dobré ráno. Vodu z vodojemu odolená voda není možné používat k pití kvůli nadlimitnímu olovu. V Česku roste počet případů bezdůvodného zablokování účtů na sociálních sítích Facebook a Instagram společnosti Meta. Hormuzským průlivem dnes proplulo asi 60 nákladních lodí, nejvíce od začátku července, a hokejisté Hradce Králové zabrali v extralize po dvou porážkách a zdolali Liberec 5-2.
0: 7 hodin 28 minut vy dneska taky budete moc vyhrávat. Vyhrávat se bude lupení. A na co chcete vědět, tak já vám to řeknu. Na Deep Purple, který budou hrát 7. října v pražské O2 Areně. Pozorně poslouchat.

0: A kam o víkendu, tak máme prodloužený víkend, už jsem tady říkal, bacha na to, pondělí nenakoupíte ve velkých obchodech. V září se ve Slaném rožní Uherský Bík, letos to připadá na zítřek, tedy na 26. září, nebude chybět jarmark, pivo z lokálních pivovarů a soutěž o nejlepší slánský pecen chleba. Takže běžte se podívat, jak se bude opejkat Uherský Bík. Festival čokoládové losiny, a ne čokoláda v pohybu, to je další festival, který se koná o víkendu 26-27 září ve Velkých Losinách. Je to podhůří Jeseníků, takže krásná příroda i akce pořádaná spolkem Za krásným kopcem a Velkolosinské pralinky nabízí ochutnávky, soutěže, pohybové aktivity pro celou rodinu. Pestrý program pro celou rodinu je taky připraven v rámci Dne Zlínského kraje, který se uskuteční zítra 26. ve Zlíně. Nabídne tady zábavu pro všechny, odehrávat se bude na různých místech, včetně Baťova mrakodrapu, Baťova institutu, ulice Vavrečkova a na přilehlých parkovištích. No a pokud máte rádi vůni benzínu, tak mistrovský závod mistrovství České republiky v autokrosu se pojede v Sedlčanech. Je to poslední zářijový víkend, tedy 26-27. No a o napínavé souboje a kontakty nebude nouze. Ta závodní trať v Sedlčanech nabízí už od roku 1950 podívanou od autokrosu, rallycrossu, motokrosu až po speedcross, offroad anebo hobby závody. 7.40, jdeme na silnice.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: No, není to moc růžový, protože spousta problémů, Karvina, osobák s nákladním, je to v ulici Rudé armády. D1 na Vyškov, je tam odstavený nákladní auto na 197. kilometru. Ostrava Slovenská ulice na úrovni stavebnin, dvě osobní auta. A ještě pojďme na D3, 82 a 80. kilometr od Benešova na Kaplici. Pozor, velká cívka od kabelu v jízdním pruhu. Tak ať do toho nevlítíte.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rockzone.
2: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Rocková opera Antigona slaví 20. narozeniny. Popřejte ji spolu s námi v sobotu 26. září od 18. hodin v divadle Rock Opera Praha. Slavte s námi rockopera.cz.
3: Atreus se jmenují podle postavy slavné dětské knihy Nekonečný příběh. Nejsou nic tak moc jemní, hrají metalcore a patří v té oblasti ke špičkám. Nedávno vydali už 10. album The End Is Not The End, čili Konec není konec. A jak název naznačuje, skoro všechny písně se točí kolem tématu smrti. A to nejen fyzické, ale třeba i mentální. Takže temnotu Atreus si dáme večer v 11 na Rádio Rock Zone.

0: Tak pojďme dál, 7.50, jak to vypadá v dopravě.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Lenka se nám hlásí.
2: Čau Mišáku, hezké ráno. Na plzeňské D5 se na příjezdu do Prahy z Plzně kolona od 5. kilometru od Rudné až na pražský okruh k Ořechu na 12. kilometr. Na pražském okruhu z Modletic na Ruzyň na 11. kilometru u Lahovic už jsou auta po noční tragické nehodě odtažená, kolona od Jesenice od 82. kilometru se začíná rozjíždět. A na silnici 7 na trase Praha Chomutov u letiště se zdrží v kolonách v obou směrech. Global Assistance, Lenka.
0: Jinak je jižní spojka mezi Záběhlicemi a Spořilovem směrem k Barandňáku, taky na Barandňáku směr Smíchov, anebo hodně plná je i Liberecká směrem do centra. Tady se zdržíte. Ano, správně řekla Lenka, nehoda u Zbraslavy směrem na letiště, ta už je odklizená a kolona od Jesenice se postupně dává do pohybu. Pomalu to jede na D1 před Brnem směrem z Prahy, no a pozor, ulice Rudé armády v Karviné na kruháči s Havířskou boural osoba s nákladňákem.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone. Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční zároveň. Ruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku 1 kg za 129,90 a okurku za 12,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo. A možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na rádiu Rock Zone.

0: Píše nám čerstvě třetiletá Nikola, že zdraví do rádia. My zdravíme do auta. Nikolko, 8:00 raní je tady. My tě někam pozvem.
1: Ne, ještě předtím, Mišáku. Cítím se uražený. Podívej se na mě.
0: Ano, koukám na tebe.
1: Protože jsem hodná, dám ti šanci napravit svoji ranní chybu.
0: A co jsem provedl?
1: Podívej se na mě, vidíš to? No. Dobře, já vám to řeknu, mi posluchači. Já mám nový účes. Až na naše jakoby poslední velký vysílání jsem již jako vydal naděj šanci mi to jako pochválit a nic.
0: A nic. Ty vole, tak já jsem tě tamhle viděl na zemi a to si cvičil. Já jsem myslel, že něco stalo a ty tam mě teďka novým účesem.
1: Ano.
0: No nevím, ty jsi ostříhaný, jo?
1: Ano, krásný.
0: No ono to pod těma sluchátkama není vidět.
1: Aha, takže je to sluchátkama, dobře, v pořádku, nic, já už půjdu tady na to svoje, řeknu vám, kam můžete za muzikou, tedy v Praze, v Rokafé budou Vicks, a nebo třeba v Brně v kabinetu Moons budou Birds in Row. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Klánovice čeká extrémní víkend, o víkendu ale naopak bude krásně a hlava katolické církve navštíví Francii. Pražské Klánovice zažijou extrémní víkend. Ze soboty 26. září na neděli 27. se pokusí ujít 100 km za 24 hodin v rámci projektu s názvem 100 proti bezmoci. Extrémní 100-kilometrová výzva. Chtějí tak podpořit pacienty s ALS a vybrat prostředky pro neziskovou organizaci ALSA, která jim pomáhá. Účastníci přitom nemusí odšlapat rovnou stovku. Na místě jsou okruhy po 20 kilometrech. Připomenu, že v České republice žije zhruba 800 pacientů s ALS. Jde o nemoc, která postupně odpojí mozek od svalů a zanechá zdravou mysl uvězněnou v nehybném těle. Zemřel na ní třeba náš bývalý premiér Stanislav Gross, anebo hvězda amerického seriálu Chirurgové Eric Dane. Prodloužený víkend chystá krásné počasí. Obloha by se nám měla postupně vyjasnit a teploty se budou přibližovat létu. Meteoroložka Dagmar Honcová ale upozorňuje na velmi chladná rána.
3: Zatímco v ranních minimech, zejména v údolích a v dolicích, mohou teploty klesat jen ke 3 stupňům Celsia, tak v odpoledních maximech půjde tu teploměru rychle nahoru. Už o víkendu vám mohou slíbit 23 stupňů a v pondělí na 28. září na svatého Václava dokonce budeme atakovat letní hranici 25.
1: Po setmění ale půjdou teploty výrazně dolů. Potrápit nás už můžou přízemní mrazíky. Denní teploty by se ale celý příští týden měly držet nad 20. Papež Lev 14. dne zahájí 4-denní návštěvu Francie, během níž, kromě Paříže, zavítá také do slavného poutního místa Lourdes a rovněž do Met, kde se zúčastní mezináboženského setkání a pronese projev o důležitosti jednoty a míru v Evropě. Papež se ve Francii sejde s politiky, církevními představiteli, ale také s migranty a s několika oběťmi sexuálního zneužívání v institucích provozovaných katolickou církví. První americký papež, který je vnukem evropských migrantů z kořeny i ve Francii, přiletí dnes dopoledne na pařížské letiště Orly, kde ho přivítá francouzský prezident Emmanuel Macron.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: České tenistky dnes zabojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále se v Šenčenu utkají se Španělskem, kterému se pokusí oplatit loňskou porážku z domácí kvalifikační skupiny. Vedle wimbledonské vítězky Lindy Noskové by mohla do dvouhry tentokrát nastoupit i finalistka londýnského Grand Slamu Karolína Muchová. Výběr kapitánky Barbory Strýcové postoupil mezi nejlepší čtveřici po úterním vítězství nad Velkou Británií 2-0. Nirvana změnila rockové dějiny. Před 35 lety jsme poprvé mohli slyšet Nevermind. Nevermind patří mezi nejvýraznější nahrávky rockové historie. Není divu, protože vydání tohoto alba znamenalo zlom nejen pro kapelu Nirvana, ale celou hudební scénu. Šlo o revoluci na rockové scéně. Grunge a alternativní rock už pár let bublali v klubech, ale nedokázali prorazit do mainstreamu, který od 80. opanoval hair metal a stadionový rock. Byl čas, aby flanelky vystřídali už obnošené kožené bundy. Dnes už nás čeká převážně zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech bude ráno a odpoledne polojasno a jasno. Nejvyšší teploty 18 stupňů.
0: No a jestli nejdete pěškobusem, tak počítejte osobách s nákladním sobě v Ostravě, křižovatka Vyškovická Pavlovova. D11 sjezd na Jirny, 8 km od Hradce Králové na Prahu, narazilo osobní auto do dopravního značení. Tady zdržení.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

No a my jedeme dál, dáme si sabaton po 9. hodině. Tomáš s pořadem objednej si svůj song, takže vy si pište song@radioslovin.cz 8:10.

0: Tak 40 let od jednoho nejslavnějších koncertů všech dob v červenci 86 dorazili Queeni do Budapešti a 7. až 10. se bude promítat tenhle ten film v českých kinech.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: My se podíváme na další informace z dopravy, jak to vypadá teď v 8.18, tak na Semelsku v Lomnici nad Popelkou. Husovo náměstí, je tam vyšetřování nehody osobního auta, takže tady samozřejmě opatrně. Jinak další informace už nám teď přidá Lenka z Global Assistance. Pěkný den.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Na plzeňské D5 se na příjezdu do Prahy z Plzně kolona od 5. kilometru od Rudné až na pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Na pražském okruhu z Modletic na Ruzeň vázne doprava od Modletic k Ořechu. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova je kolona od 3. kilometru kvůli omezení u letiště. Doprava zpomaluje i ve směru z Prahy do Chomutova u letiště. A řidiči popojíždějí na východní Štěrboholské a jižní spojce v obou směrech. Ucpaná je také Kbelská ve směru do Hloubětína mezi Novou Paskou a Poděbradskou. Global Assistant Lenka.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone. Muzika na tělo, kdekoliv chceš.
10: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: No, dáme si flešky, 8 hodin 29 minut.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Pěkný ráno ostříhanému Ondrovi.
2: Hezké ráno. Skupina senátorů chce zavést vykázání za narušování veřejného pořádku. Více si o tom řekneme v hlavních zprávách celou. Kvůli nálezu mrtvého novorozence v Rovensku na Semilsku chystá policie v obci testy DNA u žen v určitém věku. Francie by se mohla stát terčem pokusu o dronový útok, jakému čelilo Lipsko a který Německo připisuje Rusku. A tenista Vít Kopřiva do čtvrtfinále v Chengdu nepostoupil.
0: My si hnedka skočíme do další muziky. Rammstein a taky Killers 8.29. Podíváme se taky za chvíli na počasí, jaký bude o víkendu.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak pojďme na silnice, samozřejmě hustý provoz je. Holešovičky, sjezd k Bulovce, pozor, je tam nehoda, kolona se tvoří už od odbočky na Střížkov, takže tam bacha. Ústí nad Labem, Tovární ulice, dvě osobní auta, Vinohradská u parku Ivana Jelimnického do centra. Tady se srazilo osobní auto s odtahovkou, takže silný provoz a zdržení. Ještě pojďme do Průmyslové, sjezd na Pražský okruh směrem na Hostivař, odstavený osobní auto a blokuje pravý jízdní pruh, takže i tady zdržení. Ještě pojďme do Brna, Hradecká ulice. Dvě osobní auta v sobě.
0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Krásný víkend bude, takový babí léto. Dneska ty teploty ještě nic moc, protože budeme mít tak trošku jakoby zamračeno. Nicméně 13 až 18 v noci na zítra by mohly být i přízemní mrazíky. Teploty můžou klesnout až na 2 stupně. Bude jasno až polojasno. Sobota jasná až polojasná. Teploty do 22. Neděle do 23. Jasno až polojasno. Pondělí to máme svátek až do 25 stupňů.
2: Atreus se jmenují podle postavy slavné dětské knihy Nekonečný příběh. Nejsou nic tak moc jemní, hrají metalcore a patří.

v té oblasti ke špičkám. Nedávno vydali už 10. album The End Is Not The End, čili Konec není konec. A jak název naznačuje, skoro všechny písně se točí kolem tématu smrti, a to nejen fyzické, ale třeba i mentální. Takže Temnotu Atriu si dáme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Tak na Sněžce se včera rozchumelilo, no teploty dneska nic moc. Karlovy Vary 5 stupňů, jinde kolem 9.
1: Doprava z Global Assistant.
0: Jak to vypadá v ulicích? No tak samozřejmě na to se zeptáme koho? Lenky, ahoj.
2: Čau Mišáku, hezké ráno. V Průmyslové ulici před sjezdem na Pražský okruh směrem na Hostivař stojí odstavené osobní auto a blokuje pravý jízdní pruh. Počítejte se zdržením. Ve Vinohradské ulici u parku Ivana Jilemnického směrem do centra se srazilo osobní auto s odtahovkou. Počítejte se celným provozem. A v ulici v Holešovičkách u sjezdu Bulovce směrem do centra blokuje provoz nehoda. Kolona se tvoří od odbočky na Střížkov. Z Global Assistant Lenka.
0: Takže čumět před sebe, no a pojďme dál. Práce silničářů komplikují provoz u sjezdu na letiště ve směru z Prahy na Chomutov. Kolona přes 3 kilometry. Hodně plný je příjezd po D1 od Chodova do Prahy. Přímo v Praze bacha Holešovičky, je to směrem do centra u Bulovky. No a D1 před Brnem směrem z Prahy 162. kilometr u Velké Býteše. Dále po příjezdu 182. kilometr a taky 196. Tady taky kolony vozidel. Šťastnou cestu, pěkný prodloužený víkend s někým zítra. Čus.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
8: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
7: Vážně?
8: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy, too comfortable to take off.
9: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
10: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
9: Jedu ale jen na čerpačku.
10: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
11: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
12: S Rockzonem na DABu i na Pálavu se vyhrabu.
13: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Youngblood na Radio Rock Zone, minuta a něco málo do 9. Hezký páteční ráno vám přeje Tomáš Frede. 25. září je nad slunce jasný, že mají dneska svátek Zlaty, Zlatuše, Zlatoslavy, Aurelie a taky Aury. Tak máte-li nějakou ne kolem sebe, ale vedle sebe, tak ji pohleďte. Je to jejich den a je tady se mnou Ondřej. Hladit ho nebudu, ale dám mu slovo. Jsou tu zprávy, čau.
1: Hezký ráno. Dneska v Praze budou hrát Spirit Box ve Fóru Karlín a nebo třeba v Cargo Gallery Stand Atlantic. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Do vody z odolené vody se dostalo olovo, logopedi v Karlovarském kraji dochází a po vstupenkách na Messiho reprezentační rozlučku se jen zaprášilo. Voda z vodojemu odolená voda je kontaminovaná. Odběry ukázaly nadlimitní koncentrace olova, proto se nemá pít ani používat k vaření. Vodojem zásobuje vodou několik obcí. Jde o oblast s více než 20 tisíci obyvateli. Ohrožení zdraví při náhodné konzumaci nehrozí. Středočeské vodárny informovaly, že kvůli velikosti zasažené lokality bude zajištěné náhradní zásobování vodou u prioritních objektů, jako jsou školy, školky a zdravotnická zařízení. Pravděpodobný zdroj kontaminace je známý a provozní opatření by dalšímu znečištění měla zabránit. Vodu už nyní mohou lidé používat k osobní hygieně či úklidu. Karlovarský kraj má nedostatek logopedů. Na první sezení děti čekají klidně i 2 roky od objednání. Hejtmanství proto podporuje alternativní způsob logopedických školiček, pokračuje náš zpravodaj Dušan Valenta.
3: Školička nebo klub, kde děti trénují, jak správně vyslovovat, sice 100% nenahrazuje klinickou péči logopedů, ale v řadě případů pomáhá. Hejtmanství tato zařízení podporuje, třeba ve Varské mateřince Duhová, nebo teď nejnověji v Sokolovském domě dětí a mládeže. Správnou výslovnost a jazykolamy tu malé děti trénují jednou týdně.
1: Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek přivítal v Bílém domě svůj čínský protějšek Xi Jinpinga na okázalém summitu, jenž byl bohatý na symboliku, ale chudý na obsah. Napsala v noci na dnešek agentura Reuters. Konkrétní výsledky schůzka nepřinesla a podle Reuters nenaznačila ani průlom v citlivých otázkách, jako jsou umělá inteligence, vzájemný obchod, Tajvan či válka s Íránem.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Rozlučka s reprezentací Lionela Messiho táhne. Vstupenky na poslední utkání legendárního argentinského útočníka se vyprodaly za necelé 2 hodiny. 39-letý hráč ohlásil konec v reprezentaci v srpnu. S národním týmem vyhrál v roce 2022 mistrovství světa, v roce 2014 a letos získal stříbro. Za Argentinu odehrál 207 utkání a vstřelil 125 gólů. Rozlučka Messiho proběhne 6. října v Buenos Aires v zápase proti Beninu na stadionu pro 80 tisíc diváků. U2 chystají Karneval světla, prozradili název nového alba a vydali single Silencio. Těsně před 50. výročím U2 odhalili název nové studiové desky. Vyjde 13. listopadu, 9 let po předchozím albu Songs of Experience. Název prozradil Bono v rozhovoru pro The Irish Times. Název alba zazněl v závěru podcastové série Drummer Seeks Musicians – The Making of U2, kterou kapela natočila právě při příležitosti jubilea. Dnes už nás čeká oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, čekáme ojediněle slabý déšť. Teploty někde mezi 13 a 18 stupni.
2: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Děkujeme pěkně, něco málo po 9. a ještě přihodím v rychlosti dopravu. Dejte bacha v Praze, ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov blokuje provoz nehoda. Zdržení je zatím kolem Bůra, kolona bude narůstat. No a D1 dvoustý, 21. kilometr ve směru na Vyškov, stojí porouchaný nákladní auto, komplikuje to. Papa Roach, Aerosmith, Lenny Kravitz, tohle všechno mám pro vás pro začátek této hodiny a přeju vám krásný ráno.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No a my se podíváme samozřejmě na situaci v dopravě. Pardon. No, prostě nějaký rýmičky, křipičky. Na Brněnsku v Kuřimi v Čížnovské ulici došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Projíždějte s opatrností. D1 168 km směrem od Prahy na Brno stojí u krajnice nákladní auto s poruchou. No a co se pražský dopravy týče, tak jí sleduje Lenka. Leni, jak to tady vypadá? Čau.
2: Ahoj, to má hezké dopoledne. Ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov blokuje provoz nehoda. Počítejte se zdržením. Doprava v Praze odpovídá ranní špičce. Kolony jsou na obvyklých místech, třeba na Pražském okruhu se zdržíte ve směru na dálnici D1 už od plzeňské D5 od Rudné až k Ořechu. A kolony jsou také na Štěrboholské a jižní spojce v obou směrech. Z Global Assistance Lenka.
1: Lení, díky za info.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Co se počasí týče, tak v tuhletu chvíli nějakých 9-10 stupňů, nicméně jasno, dnešek bude ale převážně oblačný až zatažený, no a teploty 13 až 18 stupňů v dnešních maximech. V noci to klesne ke 4 stupňům, sobota by už měla být slunečnější, bude jasno až polojasno, teploty 17 až 22 stupňů a já už mám pro vás Europe.
0: Radio Rock Zone.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
5: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme. Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penaltě.
8: Už nespadne, když páříme s klukama.
5: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
10: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na rádiu.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce po půl desátý dáme ještě, nebo respektive zase, jednu rychlou dopravu. A v Brně v Hradecké ulici bourala dvě auta, se bourala často poslední dobou. Projíždějte s opatrností, D11, 67 km ve směru na Jaroměř, odstavený nákladní auto, komplikuje to Praha 3 Žižkov v Chelčického ulici, došlo ke střetu osobáku s autobusem, počítejte s omezením provozu.
0: Rockzone, kam dnes naživo.
1: A to je jasný, hlavně nám Big Beat, na muziku jsem vás chtěl pozvat, hele, tak to pojďme omrknout. Akce číslo 1 ve foru Karlín, kdo máte rádi, řekněme metalcore a takovýhle záležitosti, tak Spirit Box a taky Ginger a Dying Wish doporučuju samozřejmě. Stand Atlantic v Cargo Gallery v Rock Café Witches v Brně v kabinetu Moose Birds in Row, no a v olomouckým prostoru s názvem FSF Mini, teda to vůbec nevím, co je, 20 Years of Empty Hall of Fame a taky Talidomide. Nebo Talidomide, nevím. Takže takhle za mě. Kdybyste měli vy nějaký echo, dejte. Samozřejmě, co se akcí týče, rádi zmíníme. Mám pro vás Danko Jones.
0: Radio Rock Zone.
2: Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. Skán na titulní stranu Playboye. Vítězka castingu hledáme Playmate Kristýna Anna. Kdo má více sexu? Generace Z nebo zkušení boomeři?

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Poslední doprava rychlá v této hodině na Děčínsku v Jiříkově v Londýnské ulici došlo ke střetu osobáku s dodávkou, opatrně kolem. V Praze na Čechově mostě před odbočkou na nábřeží Edvarda Beneše došlo ke srážce osobního auta se dvěma chodci. Počítejte s omezením provozu a s kratší kolonou.
0: Radio Rock Zone.
2: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Rocková opera Antigona slaví 20. narozeniny. Popřejte ji spolu s námi v sobotu 26. září od 18 hodin v divadle Rock Opera Praha. Slavte s námi rockopera.cz.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na Kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90 a cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: S mým hlasem mi pomohla AI.
12: Puf, puf, mňau.
11: Pejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
13: Polední devadesátky. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin.

0: Casey Elephant na rádiu Rockzone. Ty brďo, desátá, přesně než jsem to dořekl, tak krása. Pátek dopoledne, s vámi Tomáš Frede, dorazil taky Ondra, pojďme si dát další zprávy, čau.
1: Čau, hezký dopoledne. Kdo by měl chuť, tak dneska může v Praze zaskočit do Rockafečka, budou tam Witches. A nebo třeba někdo, kdo je v Brně, tak v kabinetu Booms budou Birds in Row. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Chystá se nový zákon o veřejném pořádku, prezident Pavel se rozloučí s USA a čeští kajakáři zabodovali na mistrovství světa. Policie i strážníci by měli podle skupiny senátorů získat pravomoc vykázat z veřejného prostranství až na 24 hodin ty, kdo závažně narušují veřejný pořádek. Změnu by mohla přinést novela zákonu o policii, o přestupcích a trestního zákoníku, kterou tento týden předložili 20 senátorů ze všech frakcí v čele se Zdeňkem Hrabou. Horní parlamentní komora by se předlohou mohla začít zabývat už v příštím týdnu. Vykázání na 24 hodin představuje podle tvůrců novely minimální nezbytný zásah do ústavního práva na svobodu pohybu. Podle nich obdobné možnosti dává policii například britský nebo německý právní řád. Mladá Boleslav má novou památku na své piloty v britském letectvu. Město odhalilo pomník věnovaný příslušníkům RAF, kteří měli vazbu k mladoboleslavskému regionu. Náměstek primátora Daniel Marek vysvětluje, že vybudování pomníku nebylo jen tak.
3: Umělecké dílo jsme chtěli, aby bylo soudobé, aby bylo důstojné, aby mělo vztah k letectví a aby právě připomínalo hrdiny, kteří sloužili u toho letectva. A druhou součástí byly ty samotné příběhy, dohledat vlastně ty lidi, ty jejich osudy, fotografie a ty jejich příběhy zhmotnit a dostat je do veřejného prostoru, aby se na tyto lidi nezapomnělo.
1: Pomník se nachází poblíž Leteckého muzea Metoděje Vlacha. Mladé Boleslavi a přilehlému regionu se hlásilo nejméně 37 mužů, kteří za druhé světové války sloužili v britském letectvu. Byli mezi nimi nejen piloti, ale i členové posádek, mechanici a další pozemní personál. Někteří válku nepřežili, jiní emigrovali, část z nich také perzekuoval komunistický režim. Prezident Petr Pavel se na závěr své návštěvy Spojených států setkal s krajany. Zamířil do města Wilbur v Nebrasce, kterému se přezdívá české hlavní město USA. Každoročně se v něm koná festival české kultury. Prezidenta přivítalo několik stovek lidí, se kterými společně zhlédl taneční i hudební vystoupení. V projevu krajanům poděkoval za jejich oddanost tradicím, kultuře i jazyku svých předků.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Naši kajakáři a kanoisté mají medaile. Na mistrovství Evropy získali Jakub Krejčí, Jiří Prskavec a Matyáš Novák ve vodním slalomu stříbro v závodech Hlídek. Na trati v italské Irvé je shodně porazili jen trojice z Francie s náskokem 58 setin sekundy. Český tým porazil o desetinu sekundy bronzové Brity. Slalomářkám se v Hlídkách nedařilo, doplatili na 50-sekundovou penalizaci a obsadili poslední desátkou příčku. Vyhráli Slovenky. Do kina můžete zaskočit na film Oasis – Don't Look Back in Anger. Dokument zachycuje triumfální moment, kdy bratři Gallagherové po dlouhých letech zakopali válečnou sekiru a vyrazili na společné turné. Pokračuje Saša Ptáčková.
4: Film sleduje velkolepý hudební comeback bratrské dvojice Liama a Noela Gallagherových na turné Oasis Live 25.
5: Thought it would never happen and some still aren't convinced.
4: Snímek přináší exkluzivní záběry ze zákulisí.
6: I just don't see myself on stage with Liam. I just don't see it.
4: Mapuje jejich emotivní usmíření po 16 letech a nabízí vůbec první společné rozhovory bratrů po více než dvou dekádách.
7: You've got a chance to change the narrative of the band.
1: Dnes už nás čeká polojasno až jasno, výjimečně s nějakými přeháňkami, teploty 18 stupňů.
0: Děkujeme, teď už zase muzika. Mám pro vás na rozestyl tý hodiny Ozzyho Osbourna nebo Blink-182.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 10.18, Leně, jak to vypadá?
2: Ahoj, Tome, hezké dopoledne. V Praze 3 na Žižkově v Chelčického ulici došlo ke střetu osobního auta s autobusem. Počítejte s omezením provozu. Na Čechově mostě před odbočkou na nábřeží Edvarda Beneše došlo ke srážce osobního auta se dvěma chodci. Počítejte s omezením provozu. A kolona popojíždí na plzeňské D5 se na příjezdu do Prahy od 5. kilometru od Rudné až na Pražský okruh. Global Assistance, Lenka.
1: Lení, díky za info, před námi živák Pink Floyd, dáme si taky Yellow Card a Good Charlotte.
0: Radio Rock Zone.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Cotarelu 125 gramů, dva druhy od dvou kusů za 21,90 za kus. A Activia Kefir 280 gramů za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
9: 90. k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu.

0: Rádio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: 10.31, další doprava na Náchodsku v Červeném Kostelci. Na náměstí TG Masaryka se srazila dvě auta. Je tam policie, projedete s opatrností. V Brně v Gajdošově ulici u křižovatky s Táborskou došlo ke střetu osobáku s nákladňákem. Blokujou jeden jízdní pruh. No a čeká vás tam tedy kolona.
0: Radio Rock Zone.
2: Atreus se jmenují podle postavy slavné dětské knihy Nekonečný příběh. Nejsou nic tak moc jemní, hrají metalcore a patří v té oblasti ke špičkám. Nedávno vydali už 10. album The End Is Not The End, čili Konec není konec. A jak název naznačuje, skoro všechny písně se točí kolem tématu smrti. A to nejen fyzické, ale třeba i mentální. Takže temnotu Atreus si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ještě jedna doprava ode mě. Dejte pozor, na dálnici D1 na dvoustým 21. kilometru ve směru na Vyškov stojí tam porouchaný nákladák v Praze, v Vršovicích, křižovatce ulic Vršovická a Moskevská. Tam jsou dokonce tři auta v sobě, tam silný provoz, no a Chelčického na Žižkově došlo ke střetu osobáku s autobusem, počítejte s omezením.
0: Radio Rock Zone.
2: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
3: Už to bude 5 let?
2: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
3: To má hodnotu tak 6.
2: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
3: A jo.
4: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
11: Jasně, a já budu britská královna.
10: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
11: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
11: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
10: No počkej.
12: Více o nabídce na byd.com.
13: Je, schořela mi kulma.
14: To vyřeším, mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
15: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.
18: Muzika na tělo.

0: Fern na Radio Rock Zone, minuta něco málo do 11. Krásný dokonce, tady na chvíli prosluněný páteční dopoledne vám přeje Tomáš Frede, ladíte Radio Rock Zone a je čas zpráv, je tady Ondřej, čau.
1: Čau, hezký dopoledne. Kdo by měl chuť, tak v Praze dneska budou ve Fóru Karlín hrát Spirit Box, takže určitě doražte, a nebo třeba v Rockaféčku. Vičs, pojďme na všechno podstatný, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na Radio Rock Zone.
1: Vládu čeká hlasování o nedůvěře, v Karlovarském kraji bude nový kruhový objezd a v Americe řádila bouře. Babišovu vládu čeká hlasování o nedůvěře. Vyvolat se ho necelé dva týdny před volbami rozhodla parlamentní opozice, která sehnala 92 podpisů poslanců. Podle nich současná vláda krade lidem lepší budoucnost. Listinu s podpisy předají šéfové pěti stran opozice společnostně šéfovi sněmovny Tomiu Okamorovi. Ten musí neprodleně svolat schůzi. Konat by se měla příští týden, mohlo by to být už v úterý, tedy v zápětí po prodlouženém víkendu. U spojnice Karlových Varů a Ostrova vzniká nový kruhový objezd. Silničáři ho staví poblíž silnice číslo 13 Úboru. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Druklová upozorňuje na probíhající stavu především řidiče směřující do lázeňského města.
3: Úpravy se dotknou zejména levé poloviny křižovatky, tedy směru od Boru na Karlovy Vary. Postavíme nový 210 metrů dlouhý nájezd s mostem přes Borský potok a šestiramenou okružní křižovatkou.
1: Doprava na běžně 4 proudé 13C je teď u Boru vedená v režimu 1+1. Poblíž kapacitní silnice vznikají vedle kruhového objezdu a nového mostu také nové protihlukové stěny. Silničáři chtějí mít hotovo v prvním pololetí příštího roku. Na východ Spojených států se žene mohutná bouře. V dalších dnech má navíc výrazně zesílit. Takzvaný Northeaster může přinést milionům lidí vydatné deště, pobřežní záplavy, několika metrové vlny a velmi silný vítr. Na exponovaných místech nelze vyloučit ani nárazy o síle hurikánu. Bouře udeří na pobřeží oblasti do severní Karolíny až po Maine.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenistka Karolína Muchová jde na to. Právě v tuto chvíli rozehrává semifinále tenisového poháru Billie Jean Kingové proti Španělsku. Světová osmička se na tvrdém povrchu v Shenzhenu utká s Jessicou Bouzasovou. Po ní nastoupí letošní wimbledonská šampionka Linda Nosková proti Kristýně Bukšaové. Hraje se na dva vítězné zápasy, v případě nerozhodného stavu jsou zatím po závěrečné čtyřhry nahrášena Kateřina Siňaková a Marie Bousková. Architekt chtějí znít jinak, vydali se na cestu ven z metalcoreu. Je až trochu děsivé uvědomit si, že Architekt jsou na scéně už 22 let. Natočil 11 studiových desek a vyšplhali se na samotnou špičku světového metalcoreu. Jenže právě tento žánr dokáže být pro kreativní vývoj poměrně těsnou klecí. S novým singlem Machine z ní kapela uniká. Pokud chce kapela zůstat relevantní i pro nové posluchače, musí se vyvíjet, ale zároveň nestratit fanouškovské jádro, které jí na vrchol dostalo. S novou písní Machine teď tito Britové onu rovnováhu znovu důkladně testují. Dnes nás čeká převážně oblačno až zataženo na severu a severovýchodě, hlavně na horách čekáme slabý déšť. Teploty někde mezi 13 a 18 stupni.
0: Děkujeme, pojďme si dát tentokrát Volbeat nebo Disturbed, hezký dopoledne.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jdem to omrknout, 11.20, ještě jedno dostaveníčko s Lenkou ohledně pražské dopravy. Leni, čau.
2: Ahoj, to má ve Vršovicích v křižovatce ulic Vršovická a Moskevská se srazila 3 osobní auta, počítejte se zdržením. A na pražském okruhu u sjezdu z dálnice D5 bourala 2 osobní auta, i tady počítejte se zdržením. Z Global Assistance, Lenka.
1: Leni, díky za info, my si dáme tentokrát čerstvou vypsanou fixu, bylo to jistý.
0: Radio Rock Zone.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
6: Devadesátky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Klasika, krátce po půl dvanáctý, omrkneme aktualizace, předpovědi tady odborníků, tedy meteorologů. Nicméně, aktuálně 15 stupňů, oblačno a předpověď. Dnešek bude oblačný na severo-severovýchodě, zatažený, výjimečně slabý déšť, odpolední maxima 18 stupňů. V noci to klesne dokonce už jenom lehce nad nulu, no nějaký 2 stupně a už nám hrozí i někde místy přízemní mrazíky. No jo, je to tady. Každopádně, sobota bude slunečná, čeká nás jasná až polojasná obloha, no a teploty o maličko lepší mezi 18 až 22 stupni, na severu, severovýchodě maximálně do 19. Takže tak, dáme si Måneskin.
0: Radio Rock Zone. Atreus se jmenují podle postavy slavné dětské knihy Nekonečný příběh. Nejsou nic tak moc jemní, hrají metalcore a patří v té oblasti ke špičkám. Nedávno vydali už 10. album The End Is Not The End, čili Konec není konec. A jak název naznačuje, skoro všechny písně se točí kolem tématu smrti. A to nejen fyzické, ale třeba i mentální. Takže temnotu Atreus si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Poslední doprava v této hodině. Opatrně, nebo pozor, na Olomoucku Funičově v Dukelský došlo ke střetu osobáku s cyklistou, jsou tam záchranáři, 122. kilometr D1 ve směru na Brno stojí Ukrajince porouchaný auto, takže bacha, na obchvatu Slanýho směrem od Mělníka, dejte pozor na odstavený nepojezdný nákladní auto, no a v Ostravě v Plzeňský u zastávky MHD Feronova vyšetřuje policie nehodu dvou nákladňáků s osobákem, místo je s opatrností průjezdný.
0: Radio Rock Zone.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, Dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90 až do 29. září. Kaufland.
7: Kofr zbalanej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Papa Roach na rádiu Rockzone a Papa Roach taky 24. listopadu Foutu Univerzu, to jenom pro úplnost, sladíte rádio Rockzone 12. přesně, krásný pravý poledne, vám přeje Tomáš Frede, pochopitelně dobrou chuť, dobrý pití, jestli si dáváte do hlavy, je tady se mnou Ondřej, pojďme si dát tomu zprávy, čau. No vidíš to, tak teď už.
1: Čau, čau, hezký poledne. Kdo by měl chuť, tak v Praze, v Rockafečku budou Witches, anebo třeba v Cargu Stand Atlantic. Pojďme na všechno podstatný, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Porazy ve VZP jsou 3 lidé ve vazbě, logopedi v Karlovarském kraji dochází a po vstupenkách na Messiho reprezentační rozlučku se jen zaprášilo. Policie porazí ve VZP zadržela 3 lidi, nikoho ale zatím neobvinila. Kriminalisté taky zahájili domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor. Policie včera zasahovala v budově VZP a ve zhruba 10 farmaceutických společnostech. Zásah údajně souvisí s dohodami zavřenými v minulosti mezi firmami a pojišťovnou. Karlovarský kraj má nedostatek logopedů. Na první sezení děti čekají klidně i 2 roky od objednání. Hejtmanství proto podporuje alternativní způsob logopedických školiček. Pokračuje Dušan Valenta.
3: Školička nebo klub, kde děti trénují, jak správně vyslovovat, sice 100% nenahrazuje klinickou péči logopedů, ale v řadě případů pomáhá. Hejtmanství tato zařízení podporuje, třeba ve varské mateřince Duhová, nebo teď nejnověji v Sokolovském domě dětí a mládeže. Správnou výslovnost a jazykolamy tu malé děti trénují jednou týdně.
1: V Turecku se zranili při nehodě Češi. Minibus s turisty se srazil s 2 dalšími vozy. Turecká média hlásí celkem 17 zraněných. K nehodě došlo na dálnici v Manavgatu. Podle prvních informací se srazily autobusy, nákladní automobil a osobní auto. Zranění skončily v nemocnici.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Rozlučka z reprezentací Lionela Messiho táhne. Vstupenky na poslední utkání legendárního argentinského útočníka se vyprodaly za necelé 2 hodiny. 39-letý hráč oznámil konec v reprezentaci v srpnu. S národním týmem vyhrál v roce 2022 mistrovství světa, v roce 2014 též a letos získal stříbro. Za Argentinu odehrál 207 utkání a vstřelil 125 gólů. Rozlučka Messiho proběhne 6. října v Buenos Aires v zápase proti Beninu na stadionu pro 80 000 diváků. Nirvana změnila rockové dějiny. Před 35 lety jsme poprvé mohli slyšet Nevermind. Nevermind patří mezi nejvýraznější nahrávky rockové historie. Není divu, protože vydání tohoto alba zaznamenalo zlom nejen pro Nirvánu, ale celou hudební scénu. Šlo o revoluci na rockové scéně. Grunge a alternativní rock už pár let bublali v klubech, ale nedokázali prorazit do mainstreamu, který od 80. let opanoval hair metal a stadionový rock. Byl čas, aby flanelky vystřídali už obnošené kožené bundy. Dnes nás čeká převážně zataženo a oblačno na severu s ojedinělým deštem. Teploty někde mezi 13 a 18 stupni.
0: Tak, když už jsme byli u té Nirvány, tak si pojďme dát 90kovou muziku. Jsou tu polední 90ky na rádiu Rockzone. Já myslím, že na Nirvánu určitě dojde. Nicméně z kraje téhle hodiny mám pro vás Oasis nebo Republiku.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jo, jdem toho mrknout. V Praze v Dobříšský před Zlíchovským tunelem směrem k Barandňáku blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. Kolona se tvoří od Radlický. Na trase z Turnova do Liberce za odbočkou na Jablonec nad Nisou probíhá vyšetřování nehody osobáku s nákladňákem. Omezení tam je, zdržení je zatím minimální. No a v Ústí nad Labem ve Všebořické ulici došlo k nehodě dvou osobních aut. Projedete s opatrností.
0: Radio Rock Zone.
2: Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. Skán na titulní stranu Playboye. Vítězka castingu hledáme Playmate Kristýna Anna. Kdo má více sexu? Generace Z nebo zkušení boomeři? Proč se z Evropy stal kontinent seniorů? A proč slavní spisovatelé pili nebo brali drogy? Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
5: Jasně, a já budu britská královna.
4: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
5: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
5: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
4: No počkej.
6: Více o nabídce na byd.com.
7: Je, schořela mi kulma.
8: To vyřeším, mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
11: Už žádný, mami, restartuj to.
12: Už se mi nesekne při penalti.
13: Už nespane, když páříme s klukama.
10: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
15: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
14: Jedu ale jen na čerpačku.
15: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
16: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
17: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokovej živáků non-stop.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 12.40, čas na informace z dopravy. V Ústí nad Labem ve Všebořické ulici došlo k nehodě dvou osobních aut, projedete s opatrností. V Plzni v Sukově ulici se srazila dvě auta, doprava tam zpomaluje. Na trase ze Strakonic na Prahu u Belnice dejte pozor na sraženou srnu. No a na dálnici D5 na 6,5 km směrem na Prahu se srazily dvě dodávky, takže počítejte se zdržením.
0: Radio Rock Zone. Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizí?

0: hokejového člověka. Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
1: Atreus se jmenují podle postavy slavné dětské knihy Nekonečný příběh. Nejsou nic tak moc jemní, hrají metalcore a patří v té oblasti ke špičkám. Nedávno vydali už 10. album The End Is Not The End, čili Konec není konec. A jak název naznačuje, skoro všechny písně se točí kolem tématu smrti. A to nejen fyzické, ale třeba i mentální. Takže temnotu Atreus si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Blíží se 13. hodina, dorazíme dopravu, ať to máme v kompletu. Na trase Vežďáru nad Sázavou do Ždírce nad Doubravou odbočky na Polníčku zasahují záchranné složky u nehody 3 osobních aut. Projíždí se Kyvadlově, kolona má asi kilometr, tedy se zdržením musíte počítat, a to i v protisměru. V Přerově v Lipnické ulici před Kruháčem směrem do centra vyšetřuje policie nehodu osobáku s dodávkou. No a v Praze v Dobříský před Zlíchovským tunelem směrem k Barandáku blokuje provoz nehoda 3 osobních aut. Kolona se tvoří od Radlický.
0: Radio Rock Zone. Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
2: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
0: Prosím, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
7: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone.

0: Waves ukončili dnešní polední 90 na rádiu Rock Zone. Minuta přesně zbývá do 13. hodiny. Krásný odpoledne vám přeje Tomáš Frede. Pojďme si dát ještě jedny zprávy s Ondřejem. Je tady. Čau.
1: Čau, hezký odpoledne. Ve foru Karlín dneska zahraju Dying Wish v Praze, takže určitě doražte, anebo třeba v Brně v kabinetu Moose. Birds in Row. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Let's zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V Čechách zdražují energie, na Slovensku se také potýkají s vysokou cenou nafty a čeští kajakáři zabodovali na mistrovství. Elektřina a prim pro domácnosti začínají výrazně zdražovat. Poté, co koncem srpna zdražil některé fixované smlouvy největší dodavatel elektřiny ČES, připojil se v půlce září E.ON. A tento týden zdražovala i pražská plynárenská. Lidé si u nových smluv připlatí i 6 000 korun ročně a ceny porostou dál. Podle analytiků se taktik vyplatí fixace na 2 až 3 roky a pečlivá volba dodavatele. Fixace se vyplatí i proto, že smlouvy na dobu neurčitou, které stále využívají velká část zákazníků, jsou tradičně dražší. Ceny energií jdou nahoru kvůli pokračující válce na Ukrajině a na Blízkém východě. Ceny nafty na Slovensku trhají rekordy. Diesel je u našich sousedů nejdražší od začátku sledování průměrných cen paliv v roce 2009. Litr v přepočtu vyjde na 47 korun a 60 haléřů. Slovenská vláda odmítla snížení daní na paliva, oznámila ale regulaci marží. Zároveň také schválila návrh na dočasné zlevnění jízdného na železnici. Pokračuje náš zpravodaj Josef Balko.
3: Cestovné vo vlakoch a autobusoch sa od 1. októbra zníži o polovicu. Nebude to platiť len pre diaľkové linky a rýchliky prvej triedy. Toto opatrenie sa má prehodnocovať na mesačnej báze. Zavádza sa i maximálna marža pre predajcov pohodných látok vo výške 10 centov na liter. Pôjde o akúsi brzdu rastu cien. So zvýšením daní pre rafinérie aktuálne vláda neráta. Premiér Robert Fico žiada pre ceny ropy zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie.
1: Čech nouzově nocoval v Tatrách na Slovensku. 73-letý muž se dneska ráno ozval záchranářům, kteří po něm od včerejška pátrali. Horská služba upozorňuje návštěvníky hor, aby při plánování túry už počítali s časnějším západem slunce a se zimními podmínkami ve vysokohorském terénu.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Naši kajakáři a kanoisté mají medaile. Na mistrovství Evropy získali Jakub Krejčí, Jiří Prskavec a Matyáš Novák ve vodním slalomu stříbro v závodech hlídek. Na trati v italské Irvé je schodně porazil jen trojice z Francie s náskokem 58 setin sekundy. Český tým porazil o desetinu sekundy bronzové Brity. Slalomářkám se v hlídkách nedařilo. Doplatili na 50-sekundovou penalizaci a obsadili poslední devátou příčku. Vyhráli Slovenky. YouTube chystají karneval světla, prozradili název nového alba a vydali single Silencio. Těsně před 50. výročím YouTube odhalili název nové studiové desky. Vyjde 13. listopadu, 9 let po předchozím albu Songs of Experience. Název prozradil Bono v rozhovoru pro The Irish Times. Název alba zazněl v závěru podcastové série Drummer Seeks Musicians The Making of YouTube, kterou kapela natočila právě při příležitosti jubilea. Dnes do večera už nás čeká převážně zataženo s výraznou oblačností, místy se slabým deštěm. Teploty stále někde mezi 13 a 18 stupni.
0: Děkujeme, další porce muziky ode mě, dáme si Mike Mc Romans, Vanastovky nebo taky Bon Jovi, hezky odpoledne.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Nesmrtelný Queen na Radio Rock Zone, my si dáme jednu poslední dopravu tady ode mě. Dejte pozor, na trase z Litomyšle na Vysoké Mýto před Koclířovem, tam se vytvořila dvoukilometrová kolona, takže zdržení v místě, D8 na exitu 1 směrem na Lovosice za sjezd, na sjezdu na Zdiby stojí osobní auto po požáru, takže bacha. No a Praha, Legerova ulice u náměstí IP Pavlova směrem k muzeu havarovala dvě auta, blokují částečně provoz kolonou, počítejte Věčné ulici od Karlova náměstí. Dáme si spojení Nickelback a kytaristy Johna Five.
0: Radio Rock Zone.
2: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Rocková opera Antigona slaví 20. narozeniny. Popřejte ji spolu s námi v sobotu 26. září od 18 hodin v divadle Rock Opera Praha. Slavte s námi Rock Opera CZ.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy, too comfortable to take off.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
9: S Rock Zonem na DABu i na Pálavu se vyhrabu.
10: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
11: Hit sezóny na rádiu.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: To se ví, tak to ještě jednou projedeme. Hele, opakování je matka. Takže akce číslo 1 ve foru Karlín, metalcoreový záležitosti jako Spirit Box, Ginger anebo Dying Wish. V Cargo Gallery, Stand Atlantic, Witch jsou v Rock Café, Birds in Row, v kabinetu Moose, tedy v Brně. V Olomouci to nepřečtu. Tak jo, mám pro vás Strokes, pojďme s nima nakupovat. Going shopping.
0: Radio Rock Zone.
2: Atreus se jmenují podle postavy slavné dětské knihy Nekonečný příběh. Nejsou nic tak moc jemní, hrají metalcore a patří v té oblasti ke špičkám. Nedávno vydali už 10. album The End Is Not The End, čili Konec není konec. A jak název naznačuje, skoro všechny písně se točí kolem tématu smrti. A to nejen fyzické, ale třeba i mentální. Takže temnotu Atreus si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: se s vámi, ode mě je to pro dnešek všechno, užijte samozřejmě prodloužený víkend, slyšíme se tady až úterý od 9. raní, ostatně jako vždycky. Do té doby čus!
1: Radio Rock Zone. Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jeho české máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte

0: tím AI.
1: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: 41. Tak přesně tato banda nás na rádiu Rock Zone doprovodila skoro ke 14. hodině. 13.57 přesně ukazují hodiny. Máme pátek 25. září 2026. No a svátek má dneska Zlata, Zlatuše, Zlatoslava, Aurélie a taky Aura. Takže dámy, všechno nejlepší k svátku, jestli vy někoho takového znáte, tak jim hlavně nezapomeňte popřát. Kam dnes večer za muzikou v pražském Foru Karlín zahrají Spirit Box, Ginger a taky Dying Wish. Na Spirit Boxy jsme tady hráli polístky, takže si to užijte. V Cargo Praha nás čekají Stand Atlantic a v Rock Café vystoupí Víčs. Pokud jste v Brně, tak v kabinetu Muse zahrají Birds in Row, zatímco v Olomouci se v SF Mini proběhne 20 Years of Empty Hall of Fame s kapelou Thalidomide. Tohle jsou tipy ode mě, kompletní výčet všech koncertů, co kde se dneska hraje, najdete u nás na webu v sekci Club Live, no a nebo taky na našich sociálních sítích. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Svatý Václav zavře obchody, policie zadržela herečku Susan Sarandou a po vstupenkách na Messiho reprezentační rozlučku se jenom zaprášilo. Pondělí zůstane v obchodech zavřeno. 28. září totiž slavíme Den české státnosti a tenhle státní svátek je jedním ze dnů, kdy mají obchody ze zákona omezenou prodejní dobu. Už 10 let starý zákon o prodejní době ukládá zákaz prodeje maloobchodům s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních. Tyto obchody tak budou v pondělí zavřené. Výjimku mají vybrané obchody na nádraží nebo letištích, čerpací stanice a taky lékárny. Své nákupy bychom si tedy měli vyřídit s předstihem ještě v neděli. Zákon o prodejní době stále spoustu lidí mate, protože na některé svátky se prostě zákaz nekoná. Středočeské vodárny podávají kvůli olovu ve vodě trestní oznámení. Nadlimitní množství látky jich laboratoř zjistila v 16 z 36 vrtů. Konkrétní zdroj znečištění vodojemu Odolina voda prozatím podle generálního ředitele vodárny Jakuba Hanzla nenašli.
2: Těch našich 41 vrtů je ohraničeno, zabezpečeno. První, co jsme udělali, tak jsme se zjišťovali, jestli náhodou tam nikdo se nám nevloupal a něco nenarušil nebo něčemu takovému nedošlo. Nedošlo. Druhá věc je, nedaleko od našich jímacích zdrojů se nachází skládka. Nikdo úplně neví, co na ní je, tak to je jeden z možných dalších zdrojů, kdy mohlo k té kontaminaci dojít.
0: Zasažených je přes 5000 vodovodních přípojek, tedy zhruba 15 000 obyvatel středočeského kraje. Problémy se týkají 12 obcí, třeba Husince, Klíčan, Klecan, Postřižína nebo Zdib. Omezení používání vody kvůli nadlimitnímu olovu by mohlo trvat v lepším případě několik dní. Americkou herečku Susan Sarandou v New Yorku zadržela policie. Pouta celebritě nasadila během protestu proti americké vojenské podpoře Izraele. Demonstrace se konala před sídlem OSN v době, kdy se očekával projev izraelského premiéra Netanyahua k valnému shromáždění. Policie zadržela nejméně desítky demonstrantů poté, co navzdory výzvám odmítli místo opustit. Susan Sarandou je známá svým politickým aktivismem.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Rozlučka s reprezentací Lionela Messiho táhne. Vstupenky na poslední utkání legendárního argentinského útočníka se vyprodaly za necelé 2 hodiny. 39-letý hráč ohlásil konec v reprezentaci v srpnu. S národním týmem vyhrál v roce 22 mistrovství světa, v roce 2014 a letos získal stříbro. Za Argentinu odehrál 207 utkání a střelil 125 gólů. Rozlučka Messiho proběhne 6. října v Buenos Aires v zápase proti Beninu na stadionu pro 80 000 diváků. Nirvana změnila rockový dějiny. Před 35 lety jsme poprvé mohli slyšet Nevermind. Patent patří mezi největší nahrávky rockové historie. Není divu, protože vydání tohoto alba znamenalo zlom nejen pro kapelu Nirvana, ale pro celou hudební scénu. Šlo o revoluci na rockové scéně. Alternativní rock už pár let bublali v klubech, ale nedokázali prorazit do mainstreamu, který od 80. let opanoval hair metal a stadionový rock. Byl čas, aby flanelky vystřídali už obnošený kožený bundy. Dnes máme oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, čekejme ojediněle slabý déšť, na východě jenom místy. Večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 13 až 18 a v 1000 metrech na horách bude kolem 9. Tolik zprávy, tolik počasí na rádiu Rockzone. Máme 14 hodin, 2 minuty. V nejbližší chvíli nás čeká Dan Landa, Red Hot Chili Peppers. No a já, Veronika, vám přeju krásný odpoledne.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: V roce 1980 vydali legendární Saxon svoje třetí album Strong Arm of the Law a tohle byla titulní věc právě z téhle desky.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak pojďme na silnice, 14 hodin 19 minut. Tady z Prahy aktuálně nemám hlášenýho nic, tak se podíváme mimo hlavní město. Na příjezdu do Chomutova od Karlových Varů u Globusu se srazilo osobní auto s nákladňákem. Počítejte tam se zdržením. V Hradci Králové v Reslově ulici na křižovatce s Průmyslovou. Tři osobáky v sobě. Počítejte tam s omezením provozu. Ve Vsetíně v Jasenické ulici havarovaly dvě osobní auta. Projedete tam jedním pruhem a něco podobného ve Zlíně v ulici 2. Května, kde pro změnu havaroval osobák s dodávkou. Tak všem řidičům samozřejmě šťastnou cestu, za chvíli Guns N' Roses a dáme si taky novinku od Marmouzec, Carback.
1: Radio Rockzone.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Edušo zrnkovou kávu kilogram, dva druhy za 279,90 a jablko Gala Česká farma, jeden kilogram za 29,90. Bila, to dobré začíná u nás.
3: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
8: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rockzone.
1: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

0: Tak dohráli Linkin Park a živák Given Up, no a já pro vás budu mít dneska odpoledne mimo jiné soutěž taky o jeden živák, respektive o koncert, a bude to soutěž o koncert, o lístky na koncert jedné velké legendy, protože si tady zahrajeme o dva lupeny na vystoupení Deep Purple, a to proběhne 7. října samozřejmě v pražské O2 aréně. Chcete-li se tam podívat, tak si o téhle kapele něco nastudujte, pokud náhodou už nemáte nastudováno, a zhruba za hodinu, tedy okolo 15:30, si tady dáme soutěž o dva lupeny na Deep Purple na 7. říjen do pražské O2 areny. Teď se jdeme podívat na počasí.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Tak, aktuální teploty v Česku v průměru okolo, hnedka vám to řeknu, protože se mi to tady bohužel zavřelo, 17 stupňů, k tomu skoro zatažená obloha. Jak to bude vypadat s počasím dál? V noci na zítřek bude převážně oblačno až zataženo. Noční teploty se budou pohybovat mezi 5 až 10 stupni. Zítra přes den zase převážně oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě, a to hlavně na horách, čekáme ojediněle slabý déšť a nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů, na horách pak kolem 9. Čekají nás Motorhead a čekají nás taky U2, Song of the Future.
1: Atreus se jmenují podle postavy slavné dětské knihy Nekonečný příběh. Nejsou nic tak moc jemní, hrají metalcore a patří v té oblasti ke špičkám. Nedávno vydali už 10. album The End Is Not The End, čili Konec není konec. A jak název naznačuje, skoro všechny písně se točí kolem tématu smrti. A to nejen fyzické, ale třeba i mentální. Takže temnotu Atreus si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak před zprávama ve tři, pojďme ještě v rychlosti omrknout situaci na silnicích. Dávejte aktuálně pozor na dálnici D1 na 116. kilometru směrem na Brno. Srazily se tam dvě osobní auta, kolona se zatím netvoří. Pak tady mám dvakrát přímo Brno v centru města v ulici Koliště u autobusového nádraží směrem na Heršpice. Dva osobáky v sobě v levém pruhu, počítejte se silným provozem a s kolonou. A v místní části Řečkovice v Gromešově ulici havarovaly dvě osobní auta, počítejte tam s omezením, kolona se tam zatím netvoří. No a pozor taky na trase z Příboru na Ostravu za Starou Vsí nad Ondřejnicí, kde se srazily tři osobní auta, počítejte se zdržením.
0: Radio Rock Zone. Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo.
5: iPhone 17.
6: Laserové projektory.
5: Sluchátka Apple Beats.
6: A stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
9: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 20.

0: 29. září. Kaufland.
1: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádiu Rock Zone.
2: Rádio Rock Zone.
3: Muzika na tělo.

0: Ozzy Osbourne nás hudebně doprovodil na Radio Rock Zone ke 14. hodině a 59. minutě, tedy ke chvíli, kdy vás znovu od mikrofonu zdraví Šimon Kalousek. Přeju krásný páteční odpoledne, no a v této hodince, jak už jsem zmiňoval, tak kromě spousty muziky, taky zhruba okolo 15:30 soutěž o 2 lístky na koncert legendárních Deep Purple, ten proběhne 7. října tady v pražské O2 aréně. Tak si na to určitě počkejte, každopádně teď na úvod hodiny jsou tu další zprávy s Veronikou, ahoj.
1: Ahoj, pokud jste dneska v Praze, tak můžete vyrazit třeba do Cargo Praha na Stand Atlantic, do Rock Caféčka na Witch nebo do Fora Karlín na Spirit Box. No a na svoje si přijdou i Brňáci, protože v kabinetu Moose tam dneska vystoupí Birds in Row. Kompletní výčet toho, kde se všude dneska hraje, najdete u nás na webu v sekci Club Life, anebo taky na našich sociálních sítích, tak nás nezapomeňte sledovat. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Sněmovna bude v úterý jednat o vyslovení nedůvěry vládě. Cena nafty na Slovensku trhá rekordy a naše tenistky jsou blízko finále. Opozice se v úterý pokusí sesadit Babišovu vládu. Sněmovna se ve 2 hodiny odpoledne sejde k hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu. Návrh na svolávání schůze podepsalo všech 92 opozičních poslanců. Očekává se, že jednání bude dlouhé a zabere i středu. Kabinet Andreje Babiše i nynějšímu druhému pokusu o svržení s největší pravděpodobností odolá. Opozice zdůvodňuje vyslovení schůze výši schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok údajně nevyřešeným Babišovým střetem zájmů a útoky vlády na různé instituce, justici a neziskový sektor. Nůžky mezi nájmem a hypotékou se rozevírají. Pro řadu lidí je vlastní bydlení stále nedostupnější. To říká hlavní ekonom společnosti XTB Pavel Peterka. Především ve velkých městech splátka hypotéky v podobně velkém bytě výrazně převyšuje výdaj za nájem. Ušetřené peníze se ale podle Peterky dají využít efektivně.
3: Pak může třeba investovat na finančním trhu, kde to zhodnocení bývá obvykle mnohem zajímavější než právě na realitním trhu. Na druhou stranu, člověk, co platí hypotéku, sice platí víc, ale platí do svého. Jednoho dne ta nemovitost bude jeho a to je ta investice, to je ten soukromý investiční statek, který například v penzi bude velmi přínosný, protože dotyčný nebude muset platit nájem.
1: Hypoteční sazby v posledních měsících rostou, blíží se postupně k 6%. Podle ekonoma Peterky na to má největší vliv světová situace. Česká vláda to z jeho pohledu může ovlivnit jenom minimálně. Ceny nafty na Slovensku trhají rekordy. Diesel je u našich sousedů nejdražší od začátku sledování průměrných cen paliv v roce 2009. Litr v přepočtu vyjde na 47 korun a 60 haléřů.
4: Cestovné vo vlakoch a autobusoch sa od 1. októbra zníží o polovicu. Nebude to platiť len pre diaľkové linky a rýchliky prvej triedy. Toto opatrenie sa má prehodnocovať na mesačnej báze. Zavádza sa i maximálna marža pre predajcov pohodných látok vo výške 10 centov na liter. Pôjde o akúsi brzdu rastu cien. So zvýšením daní pre rafinérie aktuálne vláda neráta. Premiér Robert Fico žiada pre ceny ropy zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie. Jozef Balko, Slovensko.
2: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: České tenistky jsou zase blíž finále. V semifinále poháru Billie Jean Kingové totiž vedeme nad Španělskem 1-0 na zápasy. První bod na tvrdém povrchu v čínském Shenzhenu vybojovala pro tým kapitánky Báry Strýcové Karolína Muchová, která porazila Jessiku Bouzasovou. Jistotu postupu do finále může stvrdit ve druhé dvouře i Linda Nosková a to se taky stalo. Krucipisk se vracejí ke svým drsným začátkům a chystají desku s názvem V prdeli je tma. Vyjde už 1. listopadu a naváže na 3 roky starý album Hovno zle. Frontman Tomáš Hajíček říká, že nové skladby jsou odrazem současné doby a lidský nátury. Samozřejmě s pořádnou dávkou ironie a sarkazmu. Kapela novinku představí na podzimním turné, které startuje 18. listopadu v pražském Lucerna Music Baru. A právě tam proběhne i křes desky. V noci bude jasno až polojasno, na Moravě zpočátku více oblačnosti. Kránu místy mlhy, teploty 7 až 2 stupně, místy čekejme i přízemní mrazíky. V sobotu bude většinou slunečno, ráno nějaký ty mlhy, teploty 18 až 22 a na severu a na severovýchodě 16 až 19.
0: Tak já děkuju Veronice za zprávy, pojďme rovnou na další muziku. Po 15. hodině si tady konkrétně dáme Offspring, taky Tři sestry a na úvod hodiny Counting Crows a jejich velkou hitovku Accidentally in Love. Tak ještě jednou krásný odpoledne.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární Eric Clapton a jeho klasika ze 70. let Cocaine na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Je to tak, jdeme se podívat na silnice, 15 hodin 18 minut, situaci v Praze sleduje Martina z Global Assistance, ahoj.
2: Ahoj Šimone, na Pražském okruhu ve směru k letišti v koloně u sjezdu na Chrášťany na 22. kilometru brzdí provoz nehoda osobního auta a dodávky. S přerušovanou kolonou počítejte od Lochkova. Na Černém mostě v Chlumecké ulici na úrovni stanice metra směrem na Horní Počernice stojí v jízdním pruhu dvě osobní auta po nehodě. I tam se připravte na zdržení, je tam silný provoz. A bouralo se ještě v Holešovicích v ulici Železničářů. Tam se střetlo osobní auto s tramvají. Probíhá tam vyšetřování a průjezd je omezený. Zdržení je zatím minimální. Global Assistance, Martina.
0: Martino, díky, a Prahu ještě doplním. Pozor, v Nuslích v ulici u Botiče havarovali tam dvě osobní auta s nákladním, blokují jeden pruh, počítejte se silným provozem a se zdržením. A v Horních Počernicích v Hartenberské ulici u křižovatky s Náchodskou se srazilo osobní auto s autobusem, zdržení je zhruba 10-minutový. Na trase z Prahy na Kutnou horu na výjezdu ze Zásmok zasahují záchranáři u nehody nákladního auta s dodávkou, silnice neprůjezdná, počítejte tam s kolonou. Na dálnici D11 na 39. kilometru ve směru na Prahu před sjezdem na Poděbrady najelo nákladní auto na Hever. Počítejte tam s omezením provozu a na výjezdu z Litomyšly směrem na Svitavy havarovali dvě osobní auta, blokují jeden pruh. Kolona se tvoří už před Litomyšlí od Vysokého Mýta od odbočky na Tržek. No tak jo, všem řidičům šťastnou cestu. My si dáme za pár minut Oasis, dáme si taky horkou novinku, která dneska vyšla, tedy novinkovej single od U2 s názvem Silencio. No a hnedka potom, přátelé, slibovaná soutěž odvalu peny na koncert legendárních Deep Purple na 7. říjen do pražské O2 Areny, tak si na to počkejte.
1: Radio Rock Zone.
3: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Skán na titulní stranu Playboye. Vítězka castingu hledáme Playmate Kristýna Anna. Kdo má více sexu? Generace Z nebo zkušení boomeři? Proč se z Evropy stal kontinent seniorů? A proč slavní spisovatelé pili nebo brali drogy? Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255 700 707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rockzone.
12: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

0: Tak dohráli Oasis Go Let It Out 15.29 a je tady, přátelé, slibovaná soutěž o dva lístky na koncert legendárních Deep Purple, který proběhne 7. října v pražský O2 aréně. Telefon sem do studia 255 700 707, no a vypadá to, že už se sem někdo dovolává. Tak Radio Rock Zone, kdo je na druhém konci drátu, ahoj.
1: Zdravím tě, Daniel.
0: Danieli, zdravím tě, prosím tě, než ti dám otázku, tak se tě zeptám, jak ty to máš Deep Purple, seš skalní fanoušek nebo takovej umírněnej spíš?
1: Poznám, počuvám.
0: Tak v tom případě si myslím, že ta otázka pro tebe nebude zas až takovej problém, a kdyby náhodou, tak tady mám možnosti, ze kterých budeš moct vybírat. Tak prosím tě, otázka zní takto. Jedno z alb Deep Purple má ve svém názvu Exotické ovoce. Jak se 17. studiová deska, která vyšla v září roku 2003, jmenuje?
1: Poprosím možnosti.
0: No tak jo, tak já ti dám možnosti a vzhledem k tomu, že chci být při pátku hodnej, tak kdyby s náhodou tápal, tak ti dám ještě jednu takovou menší nápovědu. Tak ta 17. studiová deska Deep Purple, která vyšla v roce 2003, se buď to jmenuje za A Ananas, nebo za B Bananas, a nebo za C Karambolas.
1: B Bananas.
0: Bananas, jasně. A víš, jenom tak úplně mimo soutěž, samozřejmě ti gratuluju, máš tady dva lupeny. Proč se tato deska jmenuje právě Bananas? Proč ji takhle Purplové pojmenovali?
1: Netuším.
0: No je to z toho důvodu, že v angličtině sloveso zbláznit se řekne slangově právě za použití tohoto ovoce jako go in bananas, a kapela tam chtěla tím názvem vyjádřit, že dnešní svět je prostě v mnoha ohledech šílený a postavený na hlavu. Tak takhle to bylo, celá ta story za tím albem. Každopádně ty seš výherce, já se tě zeptám, koho vezmeš sebou na Purple?
1: Určitě manželku,
0: tak si to užijte moc pěkně.
1: Já, a hlavně,
0: já ti gratuluju a hlavně nepokládej telefon, vydrž mi na drátě a my se domluvíme, jakým způsobem si převezmeš lupeny, OK?
1: OK, díky.
0: Tak jo, tak to byl dnešní výherce Daniel, no a my pojďme dál s muzikou. Čeká nás Jimmy Page s kapelou Black Rouse a živák Celebration Day.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Páteční večer je ideální čas vyrazit někam na koncert a určitě nějaké možnosti jsou i v ten dnešní pátek. Největší koncert se koná dneska tady v Praze ve Fóru Karlín. Zahrajou tam kanadský Spirit Box, ostatně o lístky na tuhle akci jsme v tomhle týdnu taky na Radio Rock Zone hráli. Předskočím Ginger a taky Dying Wish. Na Cargo Gale hrajou dneska Stand Atlantic a Rock Cafe Witches. Pakliže jste z Brna nebo se tam budete dneska pohybovat, tak v kabinetu Moose zahraje francouzská hardcore punková parta Birds in Row. No a v Olomouci v klubu, který se jmenuje SF Mini, o tom jsem tedy ještě neslyšel, se přiznám, tak tam dneska zahrajou 20 Years of Empty Hall of Fame a taky Thalidomide. Komplet to všechno najdete i na našem webu rockzone.cz v sekci Club Life a nebo na našich sociálních sítích, jak jste zvyklí ostatně. Čeká nás Metallica, čekají nás taky Wolf Alice, White Horses.
0: Radio Rock Zone. Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Atreus se jmenují podle postavy slavné dětské knihy Nekonečný příběh. Nejsou nic tak moc jemní, hrají metalcore a patří v té oblasti ke špičkám. Nedávno vydali už 10. album The End Is Not The End, čili Konec není konec. A jak název naznačuje, skoro všechny písně se točí kolem tématu smrti. A to nejen fyzické, ale třeba i mentální. Takže temnotu Atreus si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak dáme ještě jeden rychlej pohled na dopravu před zprávama ve 4. Z Prahy se hlásí Martina, ahoj.
2: Ahoj Šimone, v Běchovicích v Českobrodské ulici směrem na Úvaly došlo k nehodě, projíždí se Kyvadlově a kolony se tam tvoří v obou směrech. V Nuslích v ulici U Botiče havarovala dvě osobní auta s nákladním. Neprůjezdní je tam jeden pruh, i tam počítejte se zdržením. Další zdržení vás čeká v Horních Počernicích, kde v křižovatce Hartenberské a Náchodské bouralo osobní auto s autobusem. Na Pražském okruhu na 17. kilometru směrem k letišti za nájezdem od Barrandova šetří policie nehodu nákladního auta a dodávky. Kolona má zhruba 3 kilometry a se zdržením počítejte i na ulici k Barrandovu. Z Global Assistance Martina.
1: Martino, děkuju. Aktuálně pozor taky v Děčíně v Benešovské ulici u autoservisu. Tam se srazily dvě osobní auta, počítejte s omezením provozu. A na Frýdecko Místecku v Jablunkově v Nádražní ulici 3 osobáky v sobě. I tam čekejte omezení.
0: Radio Rock Zone.
3: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
4: Už to bude 5 let?
3: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska
4: to má hodnotu tak 6.
3: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
4: A jo.
5: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
10: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
11: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
12: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
13: Jasně, a já budu britská královna.
12: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
13: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
12: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
13: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
12: No počkej,
14: více o nabídce na byd.com.
15: S Rockzonem na DABu i na Pálavu se vyhrabu.
16: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Hudební vzpomínka na australskou kapelu In Excess nás na rádiu Rock Zone doprovodila k 15. hodině a 59. minutě, tedy ke chvíli, kdy vás znovu zdraví z moderátorský židle Šimon Kalousek. Příjemný páteční odpoledne, se mnou ve studiu už taky Veronika, pojďme dát na úvod hodiny další zprávy, ahoj.
1: Ahoj. Ještě se mrkneme, kam můžete večer za živou muzikou. V Brně můžete zamířit do kabinetu Moose na Birds in a Row, v Olomouci do SF Mini na 20 Years of MT Hall of Fame a taky Thalidomide a v Praze nás dneska večer čekají ve fóru Karlín Spirit Box. Kompletní výčet toho, kde se dneska hraje, najdete u nás na webu v sekci Club Life a nebo taky můžete sledovat naše sociální sítě, i tam to najdete. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Svatý Václav zavře obchody, metro C bude částečně mimo provoz a v Berlíně opět poškodili duhovou lavičku. Pondělí zůstane v obchodech zavřeno. 28. září totiž slavíme Den české státnosti a tenhle ten svátek je jeden ze dnů, kdy mají obchody ze zákona omezenou prodejní dobu. Už 10 let starý zákon o prodejní době ukládá zákaz prodeje maloobchodům s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních. Tyto obchody tak budou v pondělí zavřené. Výjimku mají vybrané obchody na nádraží nebo letištích, čerpací stanice nebo taky lékárny. Své nákupy bychom si tedy měli vyřídit s předstihem ještě v neděli. Zákon o prodejní době stále spoustu lidí mate, protože na některé svátky se zákaz nevztahuje. Metro v Praze na lince C čeká výluka. O prodlouženém víkendu nepojede mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Důvodem je výměna dalších 460 původních dřevěných pražců za betonové v úseku mezi Budějovickou a Kačerovem. Mezi Chodovem a Pražského povstání budou od soboty do pondělí jezdit autobusy s označením XC. Do plného provozu se metro vrátí v úterý 29. září. Neznámý pachatel v Berlíně opět poškodil duhovou lavičku. V krátké době je to už podruhé. Sezení radnice umístila do parku Tea Garden k uctění oběti červencového teroristického útoku. Islamista tehdy najel lidí v parku v době, kdy se ve městě konala manifestace za práva komunity LGBT. Zahynula 65-letá žena z Polska, zranění utrpělo 31 lidí. Vraha Abdulla B. policisté den po útoku vypátrali a zastřelili. V den útoku muž přísahal věrnost teroristické organizaci Islámský stát.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: České tenisky jsou ve finále poháru Billie Jean Kingové. Přes Španělky postoupili po vítězství 2-0 na zápasy. První bod zajistila Karolína Muchová, finálovou část pak stvrdila úspěšným utkáním Linda Nosková. V finále poháru Billie Jean Kingové si české tenisky zahrají poprvé od roku 2018. Kapitánka Barbora Strýcová České televizi řekla, že je hrdá na celý svůj tým.
3: Ale turnaj pořád pokračuje a ten největší zápas nás teprve čeká, ale jsem pyšná na ten celý tým, jak na ty hráčky, tak i ten tým v něm, ty trenéři a ten realizační tým, který odvádějí neuvěřitelnou práci a prostě všichni si to moc zaslouží.
1: Finále turnaje proběhne v čínském Shenzhenu v neděli. Soupeřkami našich tenistek budou buď Ukrajinky, anebo obhájkyně titulu Italky. Do kina můžete zaskočit na film Oasis Don't Look Back in Anger. Dokument zachycuje triumfální moment, kdy bratři Gallagherové po dlouhých letech zakopali válečnou sekeru a vyrazili na společné turné. Pokračuje naše Saša Ptáčková.
4: Film sleduje velkolepý hudební comeback bratrské dvojice Liama a Noela Gallagherových na turné Oasis Live 25.
5: Thought it would never happen and some still aren't convinced.
4: Snímek přináší exkluzivní záběry ze zákulisí.
6: I just don't see myself on stage with Liam. I just don't see it.
4: Mapuje jejich emotivní usmíření po 16 letech a nabízí vůbec první společné rozhovory bratrů po více než dvou dekádách.
7: You've got a chance to change the narrative of the band. I heard you say.
1: V noci bude jasno až polojasno, na Moravě zpočátku více oblačnosti, kránu čekejme mlhy, teploty přes noc 7 až 2 stupně, místy čekejme i přízemní mrazíky, v sobotu bude většinou slunečno a teploty od 16 do 22 stupňů.
0: Děkujeme pěkně, jaká je nabídka muziky po 16. hodině, to vám hnedka prozradím. Slash s Milesem Kennedym, taky Lucie a novou hodiny Marilyn Manson se songem vypůjčeným od Depeche Mode, Personal Jesus.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Dneska odpoledne jsme tady na Radio Rock Zone hráli o dvě vstupenky na koncert legendárních Deep Purple, který proběhne 7. října v pražské O2 aréně. No a já se vsadím, že tam zahraju i tuhle klasiku z roku 72 Smoke on the Water.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Od rokový klasiky k dopravě, 16 hodin 21 minut, z Prahy se hlásí Martina z Globálu, ahoj.
2: Ahoj Šimone, na Kbelské směrem do Hloubětí na úsjezu na Prosek bourala dvě osobní auta, přerušovaná kolona se tvoří už od tip. Na Pražském okruhu na 19. kilometru směrem k D1 za sjezdem na Ořech se srazila dvě osobní auta. Kolona je od sjezdu z dálnice D6 a na plzeňské D5 kolona sahá na 5. kilometr. Na D1, pokud jedete z Prahy na Brno, tak počítejte s kolonou mezi 10. a 23. kilometrem. Global Assistance, Martina.
0: Martino, děkuju. V Ústí nad Labem v Nový ulici šetří policie srážku dvou osobních aut. Projíždějte tam opatrně. V Olomouci ve Fischerově ulici u křižovatky s ulicí Handkeho dva osobáky v sobě na trase z Přerova na Olomouc před Kokory se srazily taktéž dvě osobní auta. Tam čekejte zdržení v koloně. A ve Zlíně v ulici Za Rámí se srazily tři osobní auta. Projedete jedním pruhem. Tak pojďme dál, za malou chvilku nás čekají Apollo 440 a dáme si také U2 a jejich Street of Dreams.
1: Radio Rock Zone.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penalti.
9: Už nespadne, když páříme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
12: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
13: Hit sezóny na rádiu.

merde.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Aktuální teploty v Česku se pohybují v průměru kolem 16 stupňů, skoro zataženo k tomu. V noci na zítřek už se má každopádně vyjasnit, víc oblačnosti můžeme čekat zpočátku jenom na Moravě. Noční teploty 7 až 2 stupně, místy se dokonce můžou objevit přízemní mrazíky, no ale zítra bude zase celý den většinou slunečno krásně a teploty od 18 do 22 stupňů. Pojďme dát Queeny a pojďme dát taky Linkin Park a jejich předloňskou věc Two Faced.
2: Atreus se jmenují podle postavy slavné dětské knihy Nekonečný příběh. Nejsou nic tak moc jemní, hrají metalcore a patří v té oblasti k

0: Rádio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: No tak jo, než si tady dáme v 17 hodin další zprávy, podíváme se v rychlosti na dopravu. Martino, jak to vypadá v Praze? Ahoj.
2: Ahoj Šimone, na Kbelské ulici směrem do Hloubětína u sjezdu na Prosek překáží nehoda dvou osobáků, kolona se tvoří od Ďáblic. Na Pražském okruhu na 19. kilometru směrem k D1 za sjezdem na Ořech bourala také dvě osobní auta. Kolona je zhruba od Zličína a na D5 sahá až na 5. kilometr. Celkově je v Praze velmi silný provoz, připravte se na hlavních tazích na tvorbu kolon. Global Assistance Martina.
1: Martino, díky, a Prahu ještě doplním. U Pražského hradu v Jelení ulici u křižovatky s ulicí u Prašného mostu došlo ke střetu dvou osobáků, zdržení od Střešovice asi 10-minutový. Na Florenci v ulici Keštmanici u nájezdu na Vilzonku se srazily dvě osobní auta. Čekejte tam nárazový zdržení a na Vinohradech v Písecký ulici na křižovatce se Slezskou dva osobáky v sobě taktéž. Takže pozor i tam. Mimo Prahu pozor na trase Zičína na Novou Paku za odbočkou na lázně Bělohrad, kde zasahují záchranáři u střetu dvou osobních aut a projíždí se tam Kyvadlově. Čekejte asi 5-minutový zdržení v Bruntále v Rýmařovské ulici na křižovatce se Staroměstskou dva osobáky, počítejte tam s omezením, a v Ostravě v Mariánsko-Horské ulici směrem do centra za odbočkou k dálnici D1 se srazily dvě osobní auta, i tam počítejte s omezením provozu.
0: Radio Rock Zone. Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jehočeské máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na Rádio Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Stále se dáváte Rádio Rock Zone, stále s váma Šimon Kalousek, v čase 17.00, přeju krásný páteční odpoledne. No před náma je poslední společná hodinka pro dnešní den, tak pojďme v jejím úvodu taky na zprávy s Veronikou, ahoj.
1: Ahoj, než se na to vrhneme, tak se koukneme kam večer za muzikou. V pražském foru Karlí dneska zahrají Spiritbox, Ginger a Dying Wish. V Cargo Gallery nás potom čekají Stand Atlantic a v rockkafečku vystoupí Witches. Vy ještě koukněte k nám do sekce Club Life na naše webovky www.rockzone.cz a nebo na naše sociální sítě. Máte tam kompletně vypsaný všechny koncerty na dnešní večer. No a teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Ceny paliv atakují rekordy. Epidemie v újezdě šetří policie a Volkswagen svolává miliony aut. Ceny pohonných hmot míří k novému rekordu. Benzín stojí průměrných 45 korun a 91 haléřů. Nafta zase 49,50 za litr, což je pouze 5 haléřů pod rekordem z března 22. Podle analytiků přitom můžou pohonné hmoty v nejbližších dnech dál zdražovat. Za prudkým růstem cen je eskalace blízkovýchodního konfliktu, snížení kapacit rafinérií a nejistota na trzích. Současné vysoké ceny paliv se postupně propisují nejen do rozpočtů firem, ale taky do domácností. Vláda tak od října obnoví regulaci jejich cen a sníží spotřební daň z nafty na evropské minimum. Epidemie salmonely ve škole v Újezdě nad Lesy šetří policie. Podání jídla z prošlých vajec prověřuje pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Ředitel školy zvažuje i rezignaci. Mezi strávníky Masarykovy základní školy je už 363 nemocných, 50 jich leží v nemocnici. U 22 lidí se laboratorně potvrdila salmoneloza. Na další výsledky se čeká. Školáci mají nyní ředitelské volno. Budova včetně kuchyně se dezinfikuje. Výuka má být obnovena v úterý 29. září a obědy bude dovážet externí dodavatel. Drahou patálii řeší Volkswagen. Německý automobilový koncern svolává kvůli možným problémům s řízením zhruba 4 miliony aut po celém světě. Je v tom i milion aut značky Škoda. Informuje o tom německý list Handelsblatt, který se odvolává na své zdroje. Z informací Spolkového úřadu pro motorová vozidla podle listu vyplývá, že opatření se týká více než 2 milionů aut značky Volkswagen. Více než milion vozů připadá na značku Škoda, zhruba 700 tisíc na značku Audi a kolem 200 tisíc vozů značky Seat. U některých modelů může selhat řízení kvůli ulomení šroubu, který upevňuje mechanismus řízení.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Kajakář Jakub Krejčí je znovu zlatý. 24-letý český reprezentant se stal v Itálii mistrem Evropy ve vodním slalomu. Po triumfu na světovém šampionátu ovládl i druhou letošní vrcholnou akci. Potvrdil tak skvělou formu. Krejčí se nechal slyšet, že základy pro aktuální úspěch pokládal postupně.
3: Jenom teď to prostě postupem času, potom co jsem XY závodu prohrál a musel jsem ač nerad zkousávat ten špatný výsledek, tak se to akorát proměnilo, no a byla to nějaká dlouhodobá příprava, trpělivost a si i víra v to, že se to jednou zlomí.
1: Krejčí na evropském trůnu vystřídal Jiřího Prskavce, ten skončil čtvrtý. Třetí český zástupce ve finále Jan Bárta obsadil osmou příčku. Dlouho očekávaný živák německých Rammstein z Mexika dorazí už v listopadu. Koncertní film Rammstein Live in Mexico City zachycuje tři vyprodané koncerty z roku 22, které dohromady navštívilo téměř 200 tisíc fanoušků. Do českých kin dorazí už 4. listopadu, zatím ale jenom na několik dní. Od 20. listopadu pak bude záznam dostupný také v několika formátech, včetně limitovaných sběratelských edic. Film natočil režisér Paul Dugdale. Přes noc bude oblačno až zataženo, hlavně v jeho a západní půlce Čech, ráno a dopoledne i polojasno až oblačno. Večer v Čechách od západu bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty je 16 až 22 stupňů.
0: Děkujeme pěkně, po 17. hodině si tady zahrajeme Papa Roach, taky Vltavu a na úvod hodiny Green Day a Minority.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: V roce 1980 vyšlo první solový album Ozzyho Osbourna po jeho odchodu z Black Sabbath, album Blizzard of Oz, no a na něm najdete i tuhle hitovku Mr. Crowley.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Teď ale pojďme na dopravu, 17 hodin 18 minut. Martina nám řekne, jak to jede v Praze, ahoj.
2: Ahoj Šimone, pozor, dejte na Praze 4 v Krči, v ulici Antala Staška, kde na křižovatce s Pecharovou srazilo osobní auto člověka na elektrokoloběžce. Na Pankráci, na Pankrátském náměstí došlo ke střetu dvou osobáků, zdržíte se tam nárazově. V Jelení ulici u křižovatky s ulicí Úprašného mostu došlo také ke střetu dvou osobních aut, zdržíte se kolem 10 minut směrem od Střešovic. A na Florenci z ulici ke Štvanici u nájezdu na Velozanku také bourali dva osobáky. Zgoval asistent Martina.
0: Martino, díky. Tady v Praze doplním ještě do Břízkou ulici ve směru na Barandiák. Tam se srazily dvě osobní auta. Počítejte se zdržením v koloně už od Strahovského tunelu. V Plzni Slovanech na náměstí generála Píky se srazilo osobní auto s nákladňákem. S opatrností je projedete. Ve Strakonicích v Plánkově ulici dva osobáky v sobě. Čekejte tam omezení provozu a velký pozor na Znojemsku u Krhovic ve směru na Valtrovice, kde zasahují záchranáři u střetu dvou osobních aut. Projíždějte kolem opatrně. Iron Maiden za pár minut a předtím letošní novinka od Rolling Stones In The Stars.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
5: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rockových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rock Zone.
1: Hit sezóny na rádiu

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak budeme se pomalu loučit, 17:47, ale ještě nám řekne Martina, jak to vypadá s pražskou dopravou, ahoj.
2: Ahoj Šimone, 6-kilometrová kolona vás brzdí před Prahou na D5 směrem od Plzně a pokračovat v ní budete až na pražský okruh Ořechu. Navíc ještě v koloně na úrovni Jinočan bourala v pravém pruhu dvě osobní auta. V Dobříšské ulici ve směru k Barandovskému mostu se střetla dvě osobní vozidla. Počítejte se zdržením v koloně od Strahovského tunelu. A dva osobáky po nehodě překáží ještě na Florenci v ulici Keštvanici u nájezdu na Veldonku. Z Global Assistance Martina.
1: Martino, díky. Na dálnici D1 na 11. kilometru směrem na Brno se srazilo osobní auto s náklaďákem. Počítejte se zdržením v koloně. V Brně v Porgesově ulici ve směru na Královo pole před sjezdem na Žabovřesky šetří policie srážku bouračku osobního auta do svodidel, aby byl přesnej. Provoz v místě zpomaluje. Na dálnici D2 na 11. kilometru ve směru na Bratislavu u Blučiny došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Počítejte s omezením, kolona se tam zatím netvoří. A na Šumbersku v Zábřehu v ulici 17. listopadu zasahou záchranáři u srážky osobního auta s motorkářem. Čekejte tam omezení provozu. Tak jo, přátelé, ode mě je to pro dnešek všechno. Já Šimon Klausek se loučím, popřeju vám krásný zbytek pátečního večera i krásný prodloužený nadcházející víkend. Od 6 už s váma Veronika Kuželková a naše pravidelné pořady Nekonečný koncert a Hrajeme na přání. No a my si to spolu dáme zase po prodlouženém víkendu, to znamená v úterý klasicky od 2 odpoledne do té doby. Čus.
0: Radio Rock Zone. Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. A auto CZ nebo volejte 800 110 800.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rockzone.

0: It's me, přesně tenhle ten song právě na rádiu Rock Zone dospíval Alice Cooper. Máme 18 hodin přesně, pátek 25. září 2026. Od mikráku vás zdraví Veronika. Svátek má dneska Zlata, Zlatuše, Zlatoslava, Aurélie a taky Aura. Krásný to jména, já všem nositelkám těhle těch jmen přeju všechno nejlepší k svátku. Vy, jestli nějakou takovou znáte, nějakou zlatušku, tak jí koukejte popřát, jestli jste to ještě neudělali. No a pokud jste dneska v Praze, tak můžete vyrazit třeba do Cargo Praha na Stand Atlantic, nebo do Rockefečka na Witches, a nebo do Fora Karlín na Spirit Box. No a na svý si přijdou i Brňáci, protože v tamním kabinetu Moose dneska zahrajou Birds in a Row. Kompletní výčet koncertů, ty, co jsou dneska večer, kde všude se hraje, najdete u nás na webu v sekci Club Life a nebo taky na našich sociálních sítích. No a teď už se vrhneme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: E-doklady prošly poslední předvolební aktualizací. Sucho pořádně proředilo na Slovensku ovocné stromy a Krejčí zůstává kapitánem český repre. E-doklady prošly poslední předvolební aktualizací. Jde o zásadní aktualizaci a je tedy nutné ji provést, aby se uživateli aplikace spustila a mohla se prokázat ve volební místnosti. Upozorňuje na to Digitální a informační agentura. E-doklady jsou dobrovolnou digitální alternativou občanského průkazu. Komunální a senátní volby proběhnou 9. a 10. října. Konec může znamenat i nový začátek, tak je to i v případě dvou velkých objektů v centru Zlína. Zatímco budova číslo 34 už je v sutinách, nedaleko ní finišují stavbaři na jiné s označením U1. Víc o tom zjistil náš reportér Honza Čada.
2: U1 jako univerzita a její budova první. Původní poslali bourací mechanismy na věčnost v roce 2023 a teď do prosince dokončí stavbaři moderní objekt pro fakultu technologickou. Cena 500 000 000 korun. Demolice vyšla na 26 milionů. Nakolik pak k zemi poslání vyhořelé 34. budovy nedaleko odsud se ještě neví, bylo to jistě o hodně více. Také tady platí termín konce roku, jde ovšem o odvoz téměř 150 tisíc tun stavební suti.
0: Sucho pořádně proředilo na Slovensku ovocné stromy. Na konci září vypadá jako v listopadu. Sklizeň jablek dneska klesne o pětinu, přičemž na začátku léta to vypadalo na rekord. Pěstitelé budou ale rádi, pokud neskončí ve ztrátě.
3: Počasie sa podpísalo aj pod úrodu jablok. Plodov je oveľa menej a sú výrazne menšie než zvyčajne. Idú na mušty, kvas, sirupy a iné spracovanie. Problémy boli aj s nedostatkom vody na zavlažovanie. V niektorých sadoch bude úroda aj o tretinu menšia než v lani. V menších záhradkách na juhu, kde ľudia nemali závlahy, sú jablone bez listov a plodov. Strom zhodil všetko na zem, aby vôbec prežil. Mnohé porasty vyzerajú, ako keby bol v kalendári november. Jozef Balko, Slovensko.
1: Poslúchate rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
0: Ladislav Krejčí zůstane kapitánem české fotbalové repre i pod novým španělským trenérem Santim Deniou. 27-letý obránce Wolverhamptonu nosí kapitánskou pásku od března, kdy ji převzal po Tomáši Součkovi. Krejčí se po menších potížích s lítkem už cítí dobře a měl by být připravený na sobotní zápas Ligy národů proti Chorvatsku. Denia uvedl, že o jeho ponechání ve funkci kapitána rozhodl on sám a následně s tím souhlasili i vedení repre a hráči. Krejčí má za český A tým 30 startů a 6 gólů. Fanoušci Ozzyho už se nemůžou dočkat. Už totiž na konci října vtrhne do kin filmová verze jeho rozlučkového koncertu Back to the Beginning. Představuje možnost užít si ten večer znova a ještě k tomu na velkým plátně. Snímek bude uveden 28. října a předprodej vstupenek odstartoval včera. To byl taky odtajněný trailer, no a i kinosály, kde se bude promítat. A závěrem koukneme na počasí. V noci bude jasno až polojasno, na Moravě zpočátku více oblačnosti. Teploty klesnou na 7 až 2 stupně a místy se můžou objevit i přízemní mrazíky. V sobotu bude většinou slunečno, ráno sem tam nějaký ty mlhy. Teploty 18 až 22 a na severu a severovýchodě 16 až 19. Tolik zprávy, tolik počasí, máme 8 hodin, 4 minuty, vy posloucháte Radio Rock Zone, kde nás teď bude čekat celá hodina živáků. To znamená živáky na vaše těla. A teď už Inaxis, Foo Fighters a otevřem s AC/DC a jejich Highway to Hell, tak jdem na věc.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Never Tear Us Apart, tenhle ten živák od Apple Inax si právě dohrál na Rádio Rock Zone, kde právě probíhá hodina plná živáku. No, ale my teď od těch živáků trošku odskočíme a v 18 hodin 17 minut se mrkneme na dopravu. No a jak to jezdí a nejezdí, tak to ví nejlíp Martina z Global Assistance. Čau Marťo, tak co, jak to vypadá?
2: Ahoj Verčo, na Pražském okruhu ve směru k D1 na 22. kilometru na úrovni Jinočan překáží v pravém pruhu nehoda dvou osobáků, kolo nasáhá až na 5. kilometr D5. Další nehoda překáží v Dobříšské ulici před nájezdem na Barandovský most, kolona je od tunelu Mrázovka. Zdržíte se také na jižní spojce ve směru na Černý most od Záběhlice až na Štěrbohovskou spojku. Na Štěrbohovské spojce je kolona i v protisměru. Další zdržení vás čeká v Bubenečském tunelu ve směru do Troji a kolona je také v Běchovicích v Českobrodské ulici v obou směrech. Z Global Assistance Martina.
1: Marťo, já ti děkuju, no žádná velká paráda, ale tak prostě pátek, znáte to. No nic, 18 hodin, 18 minut, my jdeme pokračovat s těma živákama, čeká nás třeba David Bowie, Cranberries, Judas Priest, no a teď už novinka Vertigo od kapely U2.
0: Radio Rock Zone.
3: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Skán na titulní stranu Playboye. Vítězka castingu hledáme Playmate Kristýna Anna. Kdo má více sexu? Generace Z nebo zkušení boomeři? Proč se z Evropy stal kontinent seniorů? A proč slavní spisovatelé pili nebo brali drogy? Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
4: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
5: Jasně, a já budu britská královna.
4: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
5: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
5: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
4: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy, too comfortable to take off.
8: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
9: S Rockzonem na DABu i na Pálavu se vyhrabu.
10: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

Atreju se jmenují podle postavy slavné dětské knihy Nekonečný příběh. Nejsou nic tak moc jemní, hrají metalcore a patří v té oblasti ke špičkám. Nedávno vydali už 10. album The End Is Not The End, čili Konec není konec. A jak název naznačuje, skoro všechny písně se točí kolem tématu smrti. A to nejen fyzické, ale třeba i mentální. Takže temnotu Atreju si dáme večer v 11 na Rádio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone.
1: Muzika na telo.
2: Go, girl.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Under Pressure, tak právě tenhle ten živák v podání Davida Bowieho dohrál na Radio Rock Zone v 18 hodin 42 minut. Koukneme, co třeba o víkendu, kam byste mohli vyrazit. Pokud máte rádi železnici, tak v Kořenově vás čeká Bramborová sobota na Zubačce. Kam vás dovezou zvláštní historický vlaky a na místě si dáte bramborový knedlíky, sejkory a nebo třeba jiný speciality. Nejenom z Brambor, zahraje tam dokonce i kapela Šlapeto. V Praze potom Pražská zoologická slaví Světový den goril a 63 let jejich chovu. Ve Znojmě můžete vyrazit na Znovínský Burčák Fest. Bude tam 80 vzorků vín, živá muzika, no a vstup je zadara. A ve Slaným se bude na náměstí rožnit Uherský Bík. No a jestli vás láká pivko, tak v Mnichovicích tam proběhne 21. ročník Mnichovického Oktoberfestu. S místními pivky soutěží v pití piv. A taky nějakou tou hudbou. To jsou tipy ode mě na víkend. No a do celý ještě stihneme porci živáku na vaše těla. Mám tady Dorsy, Evanescence. No a teď už za chvilku nás čeká živák od skupiny Genesis.
0: Radio Rock Zone.
2: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
3: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
2: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
8: Hledáte stabilní

0: práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
3: Rádio Rockzone,
4: muzika na tělo.

0: Krásný večer, přátelé, posloucháte Radio Rock Zone. Kapela Doors nám právě uzavřela hodinu plnou živáků. Máme pátek 25. září, svátek dneska slaví Zlata, takže všechno nejlepší. Od mikráku vás zdraví Veronika, no a kouknem, kde dneska hrajou a co. V Brně můžete zamířit do kabinetu Moose na Bear in Throw, v Olomouci do SF Mini na 20 Years of Empty Hall of Fame a Thalidomide, no a v Praze dneska večer dlouho očekávaný koncert ve foru Karlín Spirit Box. Každý den najdete u nás na webu v sekci Club Life tipy, kam můžete večer vyrazit, to samý platí u našich sociálních sítích. No a teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Policie porazí ve VZP zadržela 3 lidi. Nůžky mezi nájmy a hypotékou se rozevírají a na Slovensku se také potýkají s vysokou cenou nafty. Policie porazí ve VZP zadržela 3 lidi, nikoho ale zatím neobvinila. Kriminalisté taky zahájí domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor. Policie včera zasahovala v budově VZP a ve zhruba 10 farmaceutických společnostech. Zásah údajně souvisí s dohodami uzavřenými v minulosti mezi firmami a pojišťovnou. Nůžky mezi nájmem a hypotékou se rozevírají. Pro řadu lidí je vlastní bydlení stále nedostupnější. To říká hlavní ekonom společnosti XTB Pavel Peterka. Především ve velkých městech splátky hypotéky v podobně velkém bytě výrazně převyšují výdaj za nájem. Ušetřené peníze se podle Peterky dají využít efektivně.
2: Pak může třeba investovat na finančním trhu, kde to zhodnocení bývá obvykle mnohem zajímavější než právě na realitním trhu. Na druhou stranu, člověk, co platí hypotéku, sice platí víc, ale platí do svého. Jednoho dne ta nemovitost bude jeho, a to je ta investice, to je ten soukromý investiční statek, který například v penzi bude velmi přínosný, protože dotyčný nebude muset platit nájem.
0: Hypoteční sazby v posledních měsících rostou, blíží se postupně k 6%. Podle ekonoma Peterky na to má největší vliv světová situace. Česká vláda to z jeho pohledu může ovlivnit jenom minimálně. Ceny nafty na Slovensku trhají rekordy. Diesel je u našich sousedů nejdražší od začátku sledování průměrných cen paliv v roce 2009. Litr v přepočtu vyjde na 47 korun a 60 haléřů. Slovenská vláda odmítla snížení daní na paliva, oznámila ale regulaci marží. Zároveň také schválila návrh na dočasné zlevnění jízdného na železnici. Teď už pokračuje reportér Josef Balko.
3: Cestovné vo vlakoch a autobusoch sa od 1. októbra zníži o polovicu. Nebude to platiť len pre diaľkové linky a rýchliky prvej triedy. Toto opatrenie sa má prehodnocovať na mesačnej báze. Zavádza sa i maximálna marža pre predajcov pohodných látok vo výške 10 centov na liter. Pôjde o akúsi brzdu rastu cien. So zvýšením daní pre rafinérie aktuálne vláda neráta. Premiér Robert Fico žiada pre ceny ropy zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie.
1: Poslúchate rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
0: Rozlučka s reprezentací Lionela Messiho táhne. Vstupenky na poslední utkání legendárního argentinského útočníka se vyprodaly za necelé 2 hodiny. 39-letý hráč ohlásil konec v reprezentaci v srpnu. S národním týmem vyhrál v roce 2022 mistrovství světa. V roce 2014 a letos získal stříbro. Za Argentinu odehrál 207 utkání a střelil 125 gólů. Rozlučka Messiho proběhne 6. října v Buenos Aires v zápase proti Beninu na stadionu pro 80 tisíc diváků. Krucipisk se vrací ke svým drsným začátkům a chystají desku s názvem V prdeli je tma. Vyjde už 1. listopadu a naváže na 3 roky staré album Hovno zle. Frontman Tomáš Hajíček říká, že nové skladby jsou odrazem současné doby a lidský nátury. Samozřejmě s pořádnou dávkou ironie a sarkazmu. Kapela novinku představí na podzimním turné, to odstartuje 18. listopadu v pražském Lucerna Music Baru. No a tam proběhne i křest desky. Závěrem kouknem na počasí. Přes noc nás čeká polojasno, jasno, teploty klesnou až ke 2 stupňům Celsia, to se teda opravdu ochladí. V sobotu bude většinou slunečno, ráno ojediněle mlhy, teploty 18 až 22, no a na severu a severovýchodě 16 až 19. To byly zprávy počasí na rádiu Rock Zone v 19 hodin a 3 minuty. No a teď už startuje váš oblíbený pořad. Hrajeme na vaše přání. Takže to znamená, že od 19 do 20 tady budu hrát jenom pro vás. Tak mi pište na hrajeme@rockzone.cz.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Tell Me Baby, tohle to právě řekla na rádiu Rock Zone kapela Red Hot Chili Peppers. No a Tell Me Baby, tohle to říkám i vám, protože vy mi teď mezi 7 a 8 máte psát na hrajeme@rockzone.cz na písničky na vaše přání. No a napsala Bára, takže to bude první song na vaše přání. A chtěla něco od Kabátu, ideálně Dávám ti jeden den, Jasný Baru. Tady to je, no a vy ostatní mi pište na hrajeme@rockzone.cz. No a tady jsou ty Kabáti, Baru.

19 hodin, 15 minut, posloucháte Radio Rock Zone, teď tady hodinu hraju na vaše přání. No a mám tu teď přání pro Romana Mautvice, nebo Mautviče, to nevím, který si řekl pořádnou dávku kornů. Romane, tak tady to máš a dík, že posloucháš právě Rock Zone.

0: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rockzone.
1: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

Posloucháte Radio Rock Zone 19:25. No a to je přesně teď hodinka, kdy tady hraju na vaše přání. A teď mi opět napsal můj oblíbenec Robert Junák. Ten si dává po práci svoje zasloužený oblíbený pivko. No a chce něco tematického od alkoholu. No tak jo, tak já tam dám rovnou song o chlastu. Co ty na to, Robe? Tak užívej a nezapomeň jedno pivko za mě a zachovej mi přízeň.

Kapela Linkin Park nám právě dohrála na rádiu Rock Zone. Máme 19 hodin 32 minut. Teď je tady hodinka, kdy hraju na vaše přání. No a teď si zahrajeme Crawlers a jejich Cool, a to pro Petra, který už tuhletu pecku u nás několikrát slyšel a prej si ji dost oblíbil. Péťo, tak to nás opravdu moc těší, no a tady je tvoje Cool od Crawlers.

0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.
1: Atreus se jmenují podle postavy slavné dětské knihy Nekonečný příběh. Nejsou nic tak moc jemní, hrají metalcore a patří v té oblasti ke špičkám. Nedávno vydali už 10. album The End Is Not The End, čili Konec není konec. A jak název naznačuje, skoro všechny písně se točí kolem tématu smrti. A to nejen fyzické, ale třeba i mentální. Takže temnotu Atreus si dáme večer v 11 na Rádio Rock Zone.
0: Kvalita, která nestárne. Ty nejlepší klasický rockový kousky na Rádio Rock Zone.

Ozzy Osbourne právě dospíval na rádiu Rockzone svůj song Goodbye to Romance. No a já tady mám další přáníčko. Ahoj, puste tam Like a Stone od Audioslave. Předem díky, Péca Mamba a taky Mikeš. Tak jo, tady to máte a fajn večer.

0: Radio Rock Zone. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyotu Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
4: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone. Muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Kapela Guns N' Roses a jejich November Rain v živý verzi, tak přesně tenhle ten song nás doprovodil skoro ke 20. hodině na Radio Rock Zone. No a tato píseň zároveň i dneska uzavřela hraní na vaše přání. Kdo se nedoval nebo na koho to dneska nevyšlo, tak vůbec nezoufejte, hrát tady budu i zítra, pozítří, taky v pondělí, takže pište, zkoušejte to. Prostě hold, bohužel každý den nemůžu vyhovět všem. 19 hodin 59 minut přesně, máme pátek 25. září 26, svátek dneska slaví Zlata, Zlatuše, Zlatoslava, Aurelia, taky Aura. Tak já ještě jednou, všechno nejlepší dámy, vy jestli někoho z nich znáte, nějakou dámu s tímhle tím krásným jménem, tak jestli se ještě nepopřáli, tak honem, ještě není pozdě. Co o víkendu? Ve Znojmě můžete vyrazit na znovínský Burčák Fest. Čeká vás tam více než 80 vzorků vín, živá muzika, no a vstup je zadara, což je v dnešní době fajn. Ve Slaným se bude na náměstí ružnit Uherský Bake, takže to bude pošušňáníčko. Jestli máte rádi pivo, tak v Mnichovicích proběhne o víkendu 21. ročník Mnichovického Oktoberfestu. Čekají vás tam místní pivka a soutěže v pití piva a taky nějaká ta muzika. Tak to jsou docela fajn tipy na víkend, no a teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Ceny paliv atakují rekordy, epidemie v újezdě šetří policie a sucho pořádně proředilo na Slovensku ovocné stromy. Ceny pohonných hmot míří k novému rekordu. Benzín stojí průměrných 45 korun a 91 haléřů. Nafta zase 49,50 za litr, což je pouze 5 haléřů pod rekordem z března roku 2022. Podle analytiků přitom můžou pohonné hmoty v nejbližších dnech dál zdražovat. Za prudkým růstem je eskalace blízkovýchodního konfliktu, snížení kapacit rafinérií a nejistota na trzích. Současné vysoké ceny paliv se postupně propisují nejen do rozpočtů firem, ale taky domácností. Vláda tak od října obnoví regulaci jejich cen a sníží spotřební daň z nafty na evropský minimum. Epidemii salmonely ve škole v újezdě nad Lesy šetří policie. Podání jídla z prošlých vajec prověřuje pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Ředitel školy zvažuje rezignaci. Mezi strávníky Masarykovy základní školy je už 363 nemocných, 50 jich leží v nemocnici. U 22 lidí se laboratorně potvrdila salmonelóza, na další výsledky se čeká. Školáci mají nyní ředitelský volno, budova se včetně kuchyně desinfikuje. No a do školy se žáci vrátí až v úterý 29. září a obědy bude dovážet externí dodavatel. Sucho pořádně proředilo na Slovensku ovocné stromy. Na konci září vypadají jako v listopadu. Sklizeň jablek klesne o pětinu, přičemž na začátku léta to vypadalo na rekord. No ale pěstitelé dneska budou rádi, pokud neskončí ve ztrátě.
2: Počasie sa podpísalo aj pod úrodu jablok. Plodov je oveľa menej a sú výrazne menšie než zvyčajne. Idú na mušty, kvas, sirupy a iné spracovanie. Problémy boli aj s nedostatkom vody na zavlažovanie. V niektorých sadoch bude úroda aj o tretinu menšia než v lani. V menších záhradkách na juhu, kde ľudia nemali závlahy, sú jablone bez listov a plodov. Strom zhodil všetko na zem, aby vôbec prežil. Mnohé porasty vyzerajú, ako keby bol v kalendári november. Jozef Balko, Slovensko.
1: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
0: České tenistky jsou ve finále poháru Billie Jean Kingové. Přespálky postoupily do vítězství 2-0 na zápasy. První bod zajistila Karolína Muchová, finálovou účast pak stvrdila úspěšným utkáním Linda Nosková. Finále poháru Billie Jean Kingové si Češky zahrají poprvé od roku 2018. Kapitánka Bára Strýcová řekla, že je hrdá na celý svůj tým.
3: Ale turnaj pořád pokračuje a ten největší zápas nás teprve čeká, ale jsem pyšná na ten celý tým, jak na ty hráčky, tak i ten tým v něm, ty trenéři a ten realizační tým, který odvádějí neuvěřitelnou práci a prostě všichni si to moc zaslouží.
0: Finále turnaje proběhne v čínském Shenzhenu v neděli. Soupeřkami našich tenistek budou buď Ukrajinky, anebo obhájkyně titulu Italky. Tři dny před svou smrtí měl Ozzy Osbourne velmi osobní rozhovor se svojí dcerou Kelly. podcastu We Need to Talk Kelly popsala, že jí tehdy otec řekl, že bez ohledu na to, co se v životě stane, může žít s vědomím, že jeden muž skutečně miloval takovou, jaká je, a tím mužem byl on. Kelly přiznala, že se okamžitě rozplakala. Ozzy zároveň varoval před lidmi a situacemi, kterým bude po jeho smrti muset čelit. A podle Kelly se řada jeho předpovědí skutečně naplnila. Dnes věří, že jí otec věděl, že se jeho život chýlí ke konci.

0: V noci bude jasno až polojasno, na Moravě zpočátku více oblačnosti, kránu čekejme mlhy, teploty klesnou na 7 až 2 stupně a můžou se objevit i přízemní mrazíky. V sobotu bude většinou hezky a taky slunečno a teploty mezi 16 a 22 stupni. To byly zprávy počasí, vy posloucháte Radio Rock Zone, máme 20 hodin, 4 minuty k tomu. No a my se vrhneme na další muziku, čekají nás Nazareti, Green Day, Dan Landa, no a teď už vykopneme z Kaiser Chiefs a jejich ruby.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Teď si dáme Nazarety a jejich Dream On. Tato skladba vyšla v roce 73 a stala se jedním z jejich největších hitů.

0: Rádio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: Aktuálně se bouralo na několika místech. V Praze v Dejnickém tunelu směrem na Troju blokuje dva pruhy střed tří osobní aut. Tvoří se tam kratší kolona. Na D1 u Velký Bíteše směrem do Brna, tak tam se srazila dvě auta v levém pruhu, počítat tam s omezením. Na D5 směrem do Prahy pak došlo v koloně ke střetu dvou nákladňáků. No a u Rožmitálu pod Třemšínem na cestě do Plzně, tak tam policie vyšetřuje střet dvou osobních aut. Místem projedete s opatrností.
2: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

Atreus se jmenují podle postavy slavné dětské knihy Nekonečný příběh. Nejsou nic tak moc jemní, hrají metalcore a patří v té oblasti ke špičkám. Nedávno vydali už 10. album The End Is Not The End, čili Konec není konec. A jak název naznačuje, skoro všechny písně se točí kolem tématu smrti, a to nejen fyzické, ale třeba i mentální. Takže Temnotu Atreus si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Přes noc nás čeká jasno až polojasno, na Moravě trošku víc oblačnosti. K ránu se objeví mlhy, teploty přes noc klesnou na 7 až 2 stupně, místy se můžou objevit i přízemní mrazíky. V sobotu bude krásně, většinou slunečno a teploty příjemných 16 až 22 stupňů. Takový trošku babí léto nás o víkendu čeká. Bude hezky, přátelé. No nic, já se s váma pro dnešek loučím. Uslyšíme se zase zítra, no a ráno se na vás těší Zuzka. No ale to neznamená, že to máte vypínat. Vy samozřejmě dál poslouchejte Radio Rock Zone, protože celou noc vám tady budeme hrát muziku na vaše těla. Tak čus.
0: Kvalita, která nestárne. Ty nejlepší klasický rockový kousky na Radio Rock Zone.

0: Olomouc. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: S Rockzonem na DABu i na Pálavu se vyhrabu.
4: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
5: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Sněmovna bude v úterý jednat o vyslovení nedůvěry vládě. Ceny nafty na Slovensku trhají rekordy a kajakář Jakub Krejčí je znovu zlatý. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Ceny pohonných hmot míří k novému rekordu. Benzín stojí průměrných 45 korun a 91 haléřů. Nafta zase 49,50 za litr, což je pouze 5 haléřů pod rekordem z března roku 2022. Podle analytiků přitom můžou pohonné hmoty v nejbližších dnech dál zdražovat. Za prudkým růstem cen je eskalace blízkovýchodního konfliktu, snížení kapacit rafinerií a nejistota na trzích. Současné vysoké ceny paliv se postupně propisují nejen do rozpočtů firem, ale taky domácností. Vláda od října obnoví regulaci jejich cen a sníží spotřební daň z nafty na evropské minimum. Opozice se v úterý pokusí sesadit Babišovu vládu. Sněmovna se ve 2 hodiny odpoledne sejde k hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu. Návrh na svolání schůze podepsalo všech 92 opozičních poslanců. Čeká se, že jednání bude dlouhé a zabere i středu. Kabinet Andreje Babiše i nynějšímu druhému pokusu o svržení s největší pravděpodobností odolá. Opozice zdůvodňuje vyvolání schůze výši schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok údajně nevyřešeným Babišovým střetem zájmu a útoky vlády na různé instituce, justici a taky neziskový sektor. Ceny nafty na Slovensku trhají rekordy stejně jako u nás. Diesel je u našich sousedů nejdražší od roku sledování průměrných cen paliv v roce 2009. Litr v přepočtu vyjde na 47 korun a 60 haléřů. Slovenská vláda odmítla snížení daní na paliva, oznámila ale regulaci marží. Zároveň také schválila návrh na dočasné zlevnění jízdného na železnici. Pokračuje reportér Josef Balko.
2: Cestovné vo vlakoch a autobusoch sa od 1. októbra zníži o polovicu. Nebude to platiť len pre diaľkové linky a rýchliky prvej triedy. Toto opatrenie sa má prehodnocovať na mesačnej báze. Zavádza sa i maximálna marža pre predajcov pohodných látok vo výške 10 centov na liter. Pôjde o akúsi brzdu rastu cien. So zvýšením daní pre rafinérie aktuálne vláda neráta. Premiér Robert Fico žiada pre ceny ropy zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Kajakář Jakub Krejčí je znovu zlatý. 24-letý český reprezentant se stal v Itálii mistrem Evropy ve vodním slalomu. Po triumfu na světovém šampionátu ovládl i druhou letošní vrcholnou akci. Potvrdil tak skvělou formu a nechal se slyšet, že základy pro aktuální úspěch poskládal postupně.
3: Jenom teď to prostě postupem času, potom co jsem XY závodu prohrál a musel jsem ač nerad zkousávat ten špatný výsledek, tak se to akorát proměnilo. No, a byla to nějaká dlouhodobá příprava, trpělivost a i víra v to, že se to jednou zlomí.
1: Krejčí na evropském trůnu vystřídal Jiřího Praskavce, ten skončil čtvrtý. Třetí český zástupce ve finále Jan Bárta obsadil 8. příčku. Přes noc bude jasno až polojasno, na Moravě zpočátku více oblačnosti. K ránu čekejme místy mlhy. Teploty přes noc klesnou na 7 až 2 stupně a místy se mohou objevit i přízemní mrazíky. V sobotu bude většinou slunečno a teploty mezi 16 až 22 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Atreus se jmenují podle postavy slavné dětské knihy Nekonečný příběh. Nejsou nic tak moc jemní, hrají metalcore a patří v té oblasti ke špičkám. Nedávno vydali už 10. album The End Is Not The End, čili Konec není konec. A jak název naznačuje, skoro všechny písně se točí kolem tématu smrti. A to nejen fyzické, ale třeba i mentální. Takže temnotu Atreus si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pondělí zůstane v obchodech zavřeno. Sucho pořádně proředilo na Slovensku ovocné stromy a naše tenisky jsou ve finále. Je tu krátký přehled zpráv, který vám přináší Veronika Kuželková. Pondělí zůstane v obchodech zavřeno. 28. září totiž slavíme Den české státnosti a tenhle ten státní svátek je jedním ze dnů, kdy mají obchody ze zákona omezenou prodejní dobu. Už 10 let starý zákon o prodejní době ukládá zákaz prodeje maloobchodům s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních. Tyto obchody tak budou v pondělí zavřené. Výjimku mají vybrané obchody na nádraží nebo letištích, čerpací stanice nebo lékárny. Své nákupy bychom si tedy měli vyřídit s předstihem ještě v neděli. Zákon o prodejní době je stále spoustu lidí mate, protože na některé svátky se zákaz nevztahuje. Epidemii salmonely ve škole v újezdě nad Lesy šetří policie. Podání jídla z prošlých vajec prověřuje pro podezření z trestného činu, ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Ředitel školy zvažuje rezignaci. Mezi strávníky Masarykovy základní školy je už 363 nemocných, 50 lidí leží v nemocnici. U 22 lidí se laboratorně potvrdila salmonelóza, na další výsledky se čeká. Školáci mají nyní ředitelské volno a budova včetně kuchyně se dezinfikuje. Výuka bude obnovena v úterý 29. září a obědy bude dovážet externí dodavatel. Sucho pořádně proředilo na Slovensku ovocné stromy. Na konci září vypadají jako v listopadu. Sklizení jablek klesne o pětinu, přičemž na začátku léta to vypadalo na rekord. Pěstitelé deska budou rádi, pokud neskončí ve ztrátě.
2: Počasie sa podpísalo aj pod úrodu jablk. Plodov je oveľa menej a sú výrazne menšie než zvyčajne. Idú na mušty, kvas, sirupy a iné spracovanie. Problémy boli aj s nedostatkom vody na zavlažovanie. V niektorých sadoch bude úroda aj o tretinu menšia než v lani. V menších záhradkách na juhu, kde ľudia nemali závlahy, sú jablone bez listov a plodov. Strom zhodil všetko na zem, aby vôbec prežil. Mnohé porasty vyzerajú, ako keby bol v kalendári november. Jozef Balko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: České tenisky jsou ve finále poháru Billie Jean Kingové. Přes Španělky postoupily po vítězství 2-0 na zápasy. První bod zajistila Karolína Muchová. Finálovou účast pak stvrdila úspěšným utkáním Linda Nosková. Finále poháru Billie Jean Kingové si české tenisky zahrají poprvé od roku 2018. Kapitánka Barbora Strýcová České televizi řekla, že je na svůj celý tým hrdá.
3: Ale turnaj pořád pokračuje a ten největší zápas nás teprve čeká, ale jsem pyšná na ten celý tým, jak na ty hráčky, tak i ten tým v něm, ty trenéři a ten realizační tým, který odvádějí neuvěřitelnou práci a prostě všichni si tomu zaslouží.
1: Finále turnaje proběhne v čínském Shenzhenu v neděli. Soupeřkami našich tenistek budou buď Ukrajinky nebo obhájkyně titulu Italky. Máme jasno až polojasno, na Moravě zpočátku více oblačnosti, kránu čekejme mlhy, teploty přes noc klesnou na 7 až 2 stupně a očekávejme i přízemní mrazíky. V sobotu bude většinou slunečno a teploty mezi 16 až 22 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Atreus se jmenují podle postavy slavné dětské knihy Nekonečný příběh. Nejsou nic tak moc jemní, hrají metalcore a patří v té oblasti ke špičkám. Nedávno vydali už 10. album The End Is Not The End, čili Konec není konec. A jak název naznačuje, skoro všechny písně se točí kolem tématu smrti. A to nejen fyzické, ale třeba i mentální. Takže temnotu Atreus si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Sněmovna bude v úterý jednat o vyslovení nedůvěry vládě. Ceny nafty na Slovensku trhají rekordy a kajakář Jakub Krejčí je znovu zlatý. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Ceny pohonných hmot míří k novému rekordu. Benzín stojí průměrných 45 korun a 91 haléřů. Nafta zase 49,50 za litr, což je pouze 5 haléřů pod rekordem z března roku 2022. Podle analytiků přitom můžou pohonné hmoty v nejbližších dnech dál zdražovat. Za prudkým růstem cen je eskalace blízkovýchodního konfliktu, snížení kapacit rafinerií a nejistota na trzích. Současné vysoké ceny paliv se postupně propisují nejen do rozpočtů firem, ale taky domácností. Vláda od října obnoví regulaci jejich cen a sníží spotřební daň z nafty na evropské minimum. Opozice se v úterý pokusí sesadit Babišovu vládu. Sněmovna se ve 2 hodiny odpoledne sejde k hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu. Návrh na svolání schůze podepsalo všech 92 opozičních poslanců. Čeká se, že jednání bude dlouhé a zabere i středu. Kabinet Andreje Babiše i nynějšímu druhému pokusu o svržení s největší pravděpodobností odolá. Opozice zdůvodňuje vyvolání schůze výši schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, údajně nevyřešeným Babišovým střetem zájmu a útoky vlády na různé instituce, justici a taky neziskový sektor. Ceny nafty na Slovensku trhají rekordy stejně jako u nás. Diesel je u našich sousedů nejdražší od roku sledování průměrných cen paliv v roce 2009. Litr v přepočtu vyjde na 47 korun a 60 haléřů. Slovenská vláda odmítla snížení daní na paliva, oznámila ale regulaci marží. Zároveň také schválila návrh na dočasné zlevnění jízdného na železnici. Pokračuje reportér Josef Balko.
2: Cestovné vo vlakoch a autobusoch sa od 1. októbra zníži o polovicu. Nebude to platiť len pre diaľkové linky a rýchliky prvej triedy. Toto opatrenie sa má prehodnocovať na mesačnej báze. Zavádza sa i maximálna marža pre predajcov pohodných látok vo výške 10 centov na liter. Pôjde o akúsi brzdu rastu cien. So zvýšením daní pre rafinérie aktuálne vláda neráta. Premiér Robert Fico žiada pre ceny ropy zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Kajakář Jakub Krejčí je znovu zlatý. 24-letý český reprezentant se stal v Itálii mistrem Evropy ve vodním slalomu. Po triumfu na světovém šampionátu ovládl i druhou letošní vrcholnou akci. Potvrdil tak skvělou formu a nechal se slyšet, že základy pro aktuální úspěch poskládal postupně.
3: Jenom teď to prostě postupem času, potom co jsem XY závodu prohrál a musel jsem ač nerad zkousávat ten špatný výsledek, tak se to akorát proměnilo. No a byla to nějaká dlouhodobá příprava, trpělivost a i víra v to, že se to jednou zlomí.
1: Krejčí na evropském trůnu vystřídal Jiřího Praskavce, ten skončil čtvrtý. Třetí český zástupce ve finále Jan Bárta obsadil 8. příčku. Přes noc bude jasno až polojasno, na Moravě zpočátku více oblačnosti. K ránu čekejme místy mlhy. Teploty přes noc klesnou na 7 až 2 stupně a místy se mohou objevit i přízemní mrazíky. V sobotu bude většinou slunečno a teploty mezi 16 až 22 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Sněmovna bude v úterý jednat o vyslovení nedůvěry vládě. Ceny nafty na Slovensku trhají rekordy a kajakář Jakub Krejčí je znovu zlatý. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Ceny pohonných hmot míří k novému rekordu. Benzín stojí průměrných 45 korun a 91 haléřů. Nafta zase 49,50 za litr, což je pouze 5 haléřů pod rekordem z března roku 2022. Podle analytiků přitom můžou pohonné hmoty v nejbližších dnech dál zdražovat. Za prudkým růstem cen je eskalace blízkovýchodního konfliktu, snížení kapacit rafinerií a nejistota na trzích. Současné vysoké ceny paliv se postupně propisují nejen do rozpočtů firem, ale taky domácností. Vláda od října obnoví regulaci jejich cen a sníží spotřební daň z nafty na evropské minimum. Opozice se v úterý pokusí sesadit Babišovu vládu. Sněmovna se ve 2 hodiny odpoledne sejde k hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu. Návrh na svolání schůze podepsalo všech 92 opozičních poslanců. Čeká se, že jednání bude dlouhé a zabere i středu. Kabinet Andreje Babiše i nynějšímu druhému pokusu o svržení s největší pravděpodobností odolá. Opozice zdůvodňuje vyvolání schůze výši schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, údajně nevyřešeným Babišovým střetem zájmu a útoky vlády na různé instituce, justici a taky neziskový sektor. Ceny nafty na Slovensku trhají rekordy stejně jako u nás. Diesel je u našich sousedů nejdražší od roku sledování průměrných cen paliv v roce 2009. Litr v přepočtu vyjde na 47 korun a 60 haléřů. Slovenská vláda odmítla snížení daní na paliva, oznámila ale regulaci marží. Zároveň také schválila návrh na dočasné zlevnění jízdného na železnici. Pokračuje reportér Josef Balko.
2: Cestovné vo vlakoch a autobusoch sa od 1. októbra zníži o polovicu. Nebude to platiť len pre diaľkové linky a rýchliky prvej triedy. Toto opatrenie sa má prehodnocovať na mesačnej báze. Zavádza sa i maximálna marža pre predajcov pohodných látok vo výške 10 centov na liter. Pôjde o akúsi brzdu rastu cien. So zvýšením daní pre rafinérie aktuálne vláda neráta. Premiér Robert Fico žiada pre ceny ropy zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie.
0: Poslúchate rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Kajakář Jakub Krejčí je znovu zlatý. 24-letý český reprezentant se stal v Itálii mistrem Evropy ve vodním slalomu. Po triumfu na světovém šampionátu ovládl i druhou letošní vrcholnou akci. Potvrdil tak skvělou formu a nechal se slyšet, že základy pro aktuální úspěch poskládal postupně.
3: Jenom teď to prostě postupem času, potom co jsem XY závodu prohrál a musel jsem ač nerad zkousávat ten špatný výsledek, tak se to akorát proměnilo. No, a byla to nějaká dlouhodobá příprava, trpělivost a i víra v to, že se to jednou zlomí.
1: Krejčí na evropském trůnu vystřídal Jiřího Praskavce, ten skončil čtvrtý. Třetí český zástupce ve finále Jan Bárta obsadil 8. příčku. Přes noc bude jasno až polojasno, na Moravě zpočátku více oblačnosti. K ránu čekejme místy mlhy. Teploty přes noc klesnou na 7 až 2 stupně a místy se mohou objevit i přízemní mrazíky. V sobotu bude většinou slunečno a teploty mezi 16 až 22 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

Tenhle víkend s klasickým rokem se mi zachtělo zahrát první a zatím poslední solové album Erika Clapna. Je mezi nimi 56 let, to první, které jsme po něm natočil v roce 1970 a sám říká, že tehdy se ještě učil zpívat. Byl to vynikající kytarista, ale ve zpěvu si moc nevěřil. S podporou kamarádů ale svůj debut s úspěchem odspíval a nedopadlo to špatně, jak zjistíte večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pondělí zůstane v obchodech zavřeno. Sucho pořádně proředilo na Slovensku ovocné stromy a naše tenisky jsou ve finále. Je tu krátký přehled zpráv, který vám přináší Veronika Kuželková. Pondělí zůstane v obchodech zavřeno. 28. září totiž slavíme Den české státnosti a tenhle ten státní svátek je jedním ze dnů, kdy mají obchody ze zákona omezenou prodejní dobu. Už 10 let starý zákon o prodejní době ukládá zákaz prodeje maloobchodům s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních. Tyto obchody tak budou v pondělí zavřené. Výjimku mají vybrané obchody na nádraží nebo letištích, čerpací stanice nebo lékárny. Své nákupy bychom si tedy měli vyřídit s předstihem ještě v neděli. Zákon o prodejní době stále spoustu lidí mate, protože na některé svátky se zákaz nevztahuje. Epidemii salmonely ve škole nebo v újezdě nad Lesy šetří policie. Podání jídla z prošlých vajec prověřuje pro podezření z trestného činu, ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Ředitel školy zvažuje rezignaci. Mezi strávníky Masarykovy základní školy je už 363 nemocných. 50 lidí leží v nemocnici. U 22 lidí se laboratorně potvrdila salmonelóza. Na další výsledky se čeká. Školáci mají nyní ředitelské volno a budova včetně kuchyně se dezinfikuje. Výuka bude obnovena v úterý 29. září a obědy bude dovážet externí dodavatel. Sucho pořádně proředilo na Slovensku ovocné stromy. Na konci září vypadají jako v listopadu. Sklizeň jablek klesne o pětinu, přičemž na začátku léta to vypadalo na rekord. Pěstitelé deska budou rádi, pokud neskončí ve ztrátě.
2: Počasie sa podpísalo aj pod úrodu jablok. Plodov je oveľa menej a sú výrazne menšie než zvyčajne. Idú na mušty, kvas, sirupy a iné spracovanie. Problémy boli aj s nedostatkom vody na zavlažovanie. V niektorých sadoch bude úroda aj o tretinu menšia než v lani. V menších záhradkách na juhu, kde ľudia nemali závlahy, sú jablone bez listov a plodov. Strom zhodil všetko na zem, aby vôbec prežil. Mnohé porasty vyzerajú, ako keby bol v kalendári november. Jozef Balko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: České tenisky jsou ve finále poháru Billie Jean Kingové. Přes Španělky postoupily po vítězství 2-0 na zápasy. První bod zajistila Karolína Muchová. Finálovou účast pak stvrdila úspěšným utkáním Linda Nosková. V finále poháru Billie Jean Kingové si české tenistky zahrají poprvé od roku 2018. Kapitánka Barbora Strýcová České televizi řekla, že je na svůj celý tým hrdá.
3: Ale turnaj pořád pokračuje a ten největší zápas nás teprve čeká, ale jsem pyšná na ten celý tým, jak na ty hráčky, tak i ten tým v něm, ty trenéři a ten realizační tým, který odvádějí neuvěřitelnou práci a prostě všichni si to moc zaslouží.
1: Finále turnaje proběhne v čínském Shenzhenu v neděli. Soupeřkami našich tenistek budou buď Ukrajinky nebo obhájkyně titulu Italky. Máme jasno až polojasno, na Moravě zpočátku více oblačnosti, k ránu čekejme mlhy, teploty přes noc klesnou na 7 až 2 stupně a očekávejme i přízemní mrazíky. V sobotu bude většinou slunečno a teploty mezi 16 až 22 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Tenhle víkend s klasickým rokem se mi zachtělo zahrát první a zatím poslední solové album Erika Clapna. Je mezi nimi 56 let, to první, které se jmenuje po něm, natočil v roce 1970 a sám říká, že tehdy se ještě učil zpívat. Byl to vynikající kytarista, ale ve zpěvu si moc nevěřil. S podporou kamarádů ale svůj debut s úspěchem odspíval a nedopadlo to špatně, jak zjistíte večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Sněmovna bude v úterý jednat o vyslovení nedůvěry vládě. Ceny nafty na Slovensku trhají rekordy a kajakář Jakub Krejčí je znovu zlatý. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Ceny pohonných hmot míří k novému rekordu. Benzín stojí průměrných 45 korun a 91 haléřů. Nafta zase 49,50 za litr, což je pouze 5 haléřů pod rekordem z března roku 2022. Podle analytiků přitom můžou pohonné hmoty v nejbližších dnech dál zdražovat. Za prudkým růstem cen je eskalace blízkovýchodního konfliktu, snížení kapacit rafinerií a nejistota na trzích. Současné vysoké ceny paliv se postupně propisují nejen do rozpočtů firem, ale taky domácností. Vláda od října obnoví regulaci jejich cen a sníží spotřební daň z nafty na evropské minimum. Opozice se v úterý pokusí sesadit Babišovu vládu. Sněmovna se ve 2 hodiny odpoledne sejde k hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu. Návrh na svolání schůze podepsalo všech 92 opozičních poslanců. Čeká se, že jednání bude dlouhé a zabere i středu. Kabinet Andreje Babiše i nynějšímu druhému pokusu o svržení s největší pravděpodobností odolá. Opozice zdůvodňuje vyvolání schůze výši schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, údajně nevyřešeným Babišovým střetem zájmu a útoky vlády na různé instituce, justici a taky neziskový sektor. Ceny nafty na Slovensku trhají rekordy stejně jako u nás. Diesel je u našich sousedů nejdražší od roku sledování průměrných cen paliv v roce 2009. Litr v přepočtu vyjde na 47 korun a 60 haléřů. Slovenská vláda odmítla snížení daní na paliva, oznámila ale regulaci marží. Zároveň také schválila návrh na dočasné zlevnění jízdného na železnici. Pokračuje reportér Josef Balko.
2: Cestovné vo vlakoch a autobusoch sa od 1. októbra zníží o polovicu. Nebude to platiť len pre diaľkové linky a rýchliky prvej triedy. Toto opatrenie sa má prehodnocovať na mesačnej báze. Zavádza sa i maximálna marža pre predajcov pohodných látok vo výške 10 centov na liter. Pôjde o akúsi brzdu rastu cien. So zvýšením daní pre rafinérie aktuálne vláda neráta. Premiér Robert Fico žiada pre ceny ropy zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie.
0: Poslúchate rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Kajakář Jakub Krejčí je znovu zlatý. 24-letý český reprezentant se stal v Itálii mistrem Evropy ve vodním slalomu. Po triumfu na světovém šampionátu ovládl i druhou letošní vrcholnou akci. Potvrdil tak skvělou formu a nechal se slyšet, že základy pro aktuální úspěch poskládal postupně.
3: Jenom teď to prostě postupem času, potom co jsem XY závodu prohrál a musel jsem ač nerad zkousávat ten špatný výsledek, tak se to akorát proměnilo. No a byla to nějaká dlouhodobá příprava, trpělivost a i víra v to, že se to jednou zlomí.
1: Krejčí na evropském trůnu vystřídal Jiřího Praskavce, ten skončil čtvrtý. Třetí český zástupce ve finále Jan Bárta obsadil 8. příčku. Přes noc bude jasno až polojasno, na Moravě zpočátku více oblačnosti. K ránu čekejme místy mlhy. Teploty přes noc klesnou na 7 až 2 stupně a místy se mohou objevit i přízemní mrazíky. V sobotu bude většinou slunečno a teploty mezi 16 až 22 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.